Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Oslavit výročí svatby stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory, nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
3: Brainmarket.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí.
5: On je živý.
2: Hoši, velké řeše s průlízkami.
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký.
4: Ten má krk až do nebe.
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz
1: Letní rande. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Brain Market.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: My už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s prulískami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
13: Tech Talk.
14: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Let's go to the beach.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
0: Brain Market.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: TechTalk. Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: My už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Take your motherfucking clothes off.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: No, super.
0: Co no, super?
8: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
0: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
9: Tech Talk.
10: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk.
1: Neděle, máme lehce po 9:00, no a startuje pořad Tech Talk na Fresh Radio. A co nás dneska čeká? Třeba aplikace počasí na počítači a budete se divit, co dělá, tak buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Bechtov. Dnes začínáme na Fresh Rádiu zlehká, pohoda, klídek, hladčas, podívat se prostě na to, jak bude venku dneska, zítra, v počítači, to zní prostě jako velice jednoduchá věc na světě. Jenže desktopová aplikace počasí podle testů spotřebovává stovky megabajtů paměti, někdy se dokonce mluví o hodnotách přes 1 gigabajt a to je v podstatě pruser na to, když se díváte pouze na teplotu, mraky a vlastně předpovědi. Bude potom dále. U výkonných strojů to asi jako nepoznáte, ale na levnějším noťasu s menší pamětí to už v podstatě každá taková aplikace hraje roli. Takže až budete to nutkání dívat se, jak bude, radši si to nečkujte do prohlížeče a na nic v počítači neklikejte, pokud teda nechcete potom několik minut se rozčilovat nad tím, proč vám ta aplikace nejde vypnout. Tech talk.
1: Letní rande, stylově,
2: Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
3: Buongiorno amici, ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu, to ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Tech Talk.
1: Hezký den všem s Fresh Rádiem. Větrné elektrárny na moři, jak vůbec vypadají? No, podíváme se na ně, buďte s námi, jste s Freshem.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem.
2: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: Tech Talk.
1: Možná jste si mysleli, že větrné elektrárny na moři v podstatě vznikají takovým krásným způsobem a že je to strašně jednoduché. Připluje loďka a bude to v pohodě. Ale opak je pravdou, jedna z maxi belgických lodí připlave na místo, to je jako stejné, co si možná myslíte, potom spustí 4 obří nohy na mořské dno a sama se zvedne nad hladinu, celkem vysoko, no a tím vznikne stabilní skvělá plošina, která vlastně váží nějakých 16 000 tun. Na palubě si veze totiž části větrných turbín a pomocí obrovského jeřábu je skládaná v podstatě dohromady. No a kolik taková lodička potom vůbec měří, když je to úplně v tom jako kompletu složené, tak si třeba může podat ruce s Eiffelovkou, takže až z letadla uvidíte takovou malou pidi loďku, která se točí, tak je to většinou nějaká větrná elektrárna, ale velikostí klame tělem, takže bacha na to.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Hello boys and girls, my name is Fat Lip, and this is my friend Sammy the Salmon.
3: What to do?
2: Today, we're gonna teach you some fun facts.

0: Tech Talk.
1: Jste zpěváci? Bobíci, to je nemile v této době, povíme si proč. Buďte s námi, jsme Fresh Radio.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk. Až mě děsí, co ta chytrá inteligence vlastně umí a co budeme poslouchat na Fresh Radio za 10 let, jo. Protože hudební generátor, AI generátor, chystá službu, která vezme vytvořené skladby. Udělá z nich album, no a nechá je vyrobit jako skutečnou gramofonovou desku. Uživatel si sestaví na míru album, připraví obal etikety, taky v podstatě připraví všechno možné, co je k tomu potřeba. A za zhruba necelou tisícovku můžete mít vlastní LPčko v jednom kusu. Je to smutné, že zpěváci potom touží, no ale s AI tam to uděláte za 10 minut. Why not? Jenom uvažuju, kdo to bude vyprodávat za pár let ty Edeny a Letenskou. No oni už asi ne.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.
1: Let's play football.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

Tech Talk. 10. hodina je za námi, přeji všem krásné dopoledne plné pohody a pokud se vám ukládají fotky na online disk, tak už bych na to moc nespoléhal. Buďte na Fresh Radio a povíme si už o tom všem za chvíli. Tech Talk s Honzou Foltýrem.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.

0: Tech Talk. Pokud cestujete, může se vám stát i něco nepříjemného. Třeba ztratit telefon a jak se zachovat, řekneme si, buďte na freši.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: třech toch.
1: Ztratit mobil na dovolené je malá noční můra asi všech. Já bych to třeba úplně nechtěl zažít, frešáci, myslím si, že ani vy. No a co se stane, jo? Nemáte najednou mapy, letenky, fotky, banku, zprávy, vlastně ani kontakt na lidi kolem sebe, ty nejbližší, proto je důležité si pamatovat aspoň nějaké lidi. No a v podstatě, co dělat hned v těch prvních minutách, tak to si zrekapitulujeme právě teď. Nejdříve zkuste telefon najít přes službu najít. Z jiného mobilu nebo počítače možná uvidíte přibližnou polohu, případně můžete telefon prozvonit a pokud budete mít štěstí, třeba to najdete. Pokud je opravdu pryč, jakože úplně v háji, tak nahlaste určitě ztrátu na hotelu a při podezření na krádež i na policii, protože je vhodné znát třeba číslo e-mail, tedy jedinečný kód telefonu, ten najdete buď teďka v telefonu, když si to naleznete, určitě to najdete někde v nastavení, no a nebo to máte taky na krabičce a toto všechno si radši uložte cestou předem někde bokem a možná si to založte do kufru. Pak je důležité rychle zablokovat SIM kartu, platební karty v mobilu a právě ten telefon, no a potom změnit hesla k důležitým účtům. Tak já doufám, že toto potřebovat nebudete a pokud jo, tak pevné nervy a věřím, že to všechno dobře dopadne. Tech Talk s Honzou Foltý.

Tech Talk. Tak co pak jsme se dneska v Tech Talku na Fresh Radio dozvěděli, tak zhrnutí, jdeme na to právě teď. Když ztratíte telefon, zkuste ho první najít pomocí aplikace Najít, zjistěte si e-mail a pak určitě hlašte hotelu a taky na policii kvůli plnění pojistky. Další téma, nejznámější prohlížeč má cloudovou aplikaci přímo v počítači, ale od tohoto týdne už nebude ukládat fotky, to musíte opět postarou přes web. A taky jsme se podívali na inteligentní vytváření řeče hudby, protože ty jsou krapánek popředu tak, že vytvoří celé album a ještě vám zhruba za liter korun českých pošlou LPčko. A to fakt chcete. Tech Talk.

0: buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ. Tech Talk.
1: Tech Talk. Tech Talk.
2: Tak jo, Tech Talk je za námi, přeji vám všem krásnou pohodovou neděli a těším se na vás opět o víkendu, a to za týden od 9. hodiny raní. Mějte se krásně, ahoj a krásný pracovní týden.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market.
6: Fresh Radio.
5: Jsme metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Naslobinkovaný
2: jsem na tebe nikdy nebyl.
1: Ne, já myslím jako směrem k posluchačům.
2: Jo, aha, no, jo. Tak, no, no na ně jsem taky nikdy taky, naslobinkovaný
1: no, přesně,
2: nebyl.
1: Tak co tady používáš takové jako silácké řeči?
2: No tak právě říkám, že někdo mohl být jako víš co, tak jinak. Klidně věnujeme dnešní jubox někomu, kdo je na někoho naštvaný.
1: No ale pozor, musíte to jako nahlásit originálním způsobem tak, ať my jako rádio nedostaneme pokutu, že? Chápeš?
2: No rozumím, no. No to není jednoduchý úkol. Není to jednoduchý úkol, protože jako naštvaně ty může říct, že jsem se tak nazlobil.
1: Milané, ty jsi mě ale opravdu tak vyiritoval včera odpoledne.
2: Jo, právě, no.
1: Že já teď plná hněvu ti přeju všechno nejlepší k dnešnímu ránu. Posílám ti jubox.
2: No moc to k sobě nejde, ale vy to určitě zvládnete. Best of Fresh.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni víže jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
2: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Belgické duo Filterheads vytvořilo single Imania s experimentálním rytmům inspirovaných africkou jam session. Tu testovali přímo na tanečním parketu. Skladba spojuje tradiční etnozvuky a evropské techno, no a nese náboj nového Filterheads světa. Belgičtí Filterheads patřili na začátku milénia mezi nejžádanější remixéry pro globální DJskou elitu světa.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Yeah, you should take it off.
1: Best of Fresh.
2: Ne, že bych se chlubil. To vůbec, to víš, že já to nemám v povaze, Moni.
3: To určitě ne.
2: Ale já letím za týden na dovolenou. Jo? Já
3: tady metr,
2: a já už vážně ale stříhám metr, já už si dělám na zeď u postele čárky.
3: Okay,
2: já
3: a totiž, co děláš dál?
2: No, já totiž prožil jako špatný víkend teď, víš?
3: V jakém ohledu?
2: No, mě bylo tak jako blbě, já jsem se hodně přejídal o víkendu.
3: Jsi zajídal žál, že to je ještě týden, nebo?
2: Víceméně, jo, znáš mě, to jde prostě vidět, máš mě přečteného. Bylo takové jako období stěhování a tak dále, takže to jako jedno s druhým. Přejídal jsem se u toho a fakt to nebyl dobrý víkend. A říkám si, tak takhle ne teda. Takhle jsem si víkend před dovolenou nepředstavoval. Už jenom proto, že jsem chtěl zhodit ty poslední kila dolů, jo? Jako ty poslední
3: jako
2: možné.
3: Že no, bys to teď ještě dohnal, jo?
2: Jasně, jasně.
3: Za týden.
2: Já jsem chtěl ty poslední kila dolů prostě.
3: A tak to je nás mrzí, že se ti to nepovedlo.
2: No, nevyšlo. Teda. A tak máma to ještě týden, tak uvidíme.
3: Jo, to se všechno změní.
2: Uvidíme, jak to dotáhnu.
1: Best of Fresh. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fresh Radio. Fresh Radio.
2: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: pojďme na to, pojďme ty naše rodiče tak trošku jako pomluvit. Já myslím, že většina z nás na ně určitě vzpomíná v dobrém, nebo je má ráda i přes to všechno, co jsme zažívali, určitě, že jo, nebo zažíváme. Ale ty lži.
1: Já ti dám taky vpisk, že zbytek života stravíš v kotrmelcach.
0: To jsi slyšovala pravidelně, že?
1: No tak samozřejmě.
0: No tak samozřejmě. Tak děle, Jiřinka, jo? Jak nebudeš do 7 do večera doma, přijde klekánice. Mm-hmm. Jinak nevím, ale hodně jsem lhala i přes výprask. To je přiznání. Tak už jenom taková velká lež, to se týče Ježíška, ne? To je taky lež.
1: No jasně.
0: No, jasně. A pak takové třeba, když polkneš semínko melounu, tak ti ten meloun naroste v břiše. Třeba. Spolknutá žvíkačka ti v těle už zůstane na pořad.
1: Jo, jasně. Mm-hmm. A nebo chytneš slepé střevo.
0: A nebo chytneš slepé střevo, přesně. Tak se ti ucpou střeva a tak podobně.
1: Do dneška, když prostě nevybereš úplně, rozbíjíš vejce, víš, na vlíjoka nebo něco a nevybereš, necháš tam kousíček malinký. Ježiši Kriste, to budeš mít slepé střevo. Já říkám, mamko, nech toho, kde jsem tě.
0: Ještě furt, jo.
1: Já vždycky říkám, zadek si to přebere, abych to řekl správně.
0: Je dobré. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův
1: Old School. Americký zpěvák, skladatel a majitel sametového bas-baritonu Barry White je už v hudebním nebi, ale zůstala po něm spousta romantických songů, jako třeba Never Gonna Give You Up či You're the First, the Last, My Everything. My si dáme dneska Funky Star Deluxe remix jeho songu Let the Music Play z roku 2000, se kterým bodoval v tehdejších klubech i éteru.
2: Alešův Old School. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

ticket, please.

0: Fresh Old School. Na Fresh Radio.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Paní Dudová, prosím, pojďte, pan doktor na vás čeká.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Dudová, dobrý den. Tak se vidíme po delší době, já vás rád vidím. Paní Dudová, co je u vás nového, řekněte mi.
2: Nic, pořád všechno stejné, děkuju, pane doktore, cítím se dobře.
1: Dítě jedno, vdaná, nekouří alkohol. Jak to vypadá s alkoholem, mám tady prázdnou kolonku.
2: Aha, a co se považuje za...
1: No, jestli jako jste konzument. Mám tady u vás prázdnou kolonku, nevím
2: dám
1: proč.
2: Třeba jednou za měsíc, třeba nebo jednou za dva měsíce.
1: Takže příležitostný necháme příležitostný, výborně. Tak, já vás poprosím. Preventivní prohlídka dneska, výborně, mám to tady napsaný. Pardon. Preventivní prohlídka 32. věk. Ten už byl, předpokládám.
2: Ku 32, že mi je.
1: No, už bylo, že?
2: Možná vám to jako ne, vyhodnotila to... váha jako metabolický věk?
1: Ne, na váhu jste ještě nestoupla. Aha. Moment, takže to... Takže já vás poprosím, za dveřmi je váha, prosím, jestli můžete, postavte se, zváží to a změří to, jo?
2: Nemůžu.
1: Ale to je preventivní prohlídka.
2: Musím, dobře, takže jestli,
1: tak,
2: je
1: pojďte,
2: to,
1: prosím.
2: Jestli je to příkaz, tak jo.
1: Tak, už to váží, výborně, stůjte... Tak, No to je krása.
2: Kolik tam máte, pane doktore?
1: Teď jako přepínám zpátky do Honzy Pernického, já strašně nechci říct něco špatně, abych to ukončil.
2: Nebo jich se asi poradím.
1: Jo, tak, takže, jo, mám to tady, paní Dudová, no, vypadá to dobře, 62 kilo.
2: 62 kilo?
1: No.
2: To je krásné, jo. To jsem měla naposledy na střední. Best of
3: Fresh. Fresh. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
13: A dívejte, tam je ten velký!
14: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
15: Kdy už tam budem!
16: Za chvíli tam budem! A bude to stát za to!
17: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
18: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
19: Tech Talk.
12: Tech Talk.
19: Tech Talk.
6: technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: DAB FM anebo apka.

0: Fresh. Jak to máš ty s ranním vstáváním? Nutí tě to dítě nějak brzy ráno vstávat, anebo vstáváš raději sama, aby si všechno připravila, než se dítě vzbudí?
1: Ono se říká, a je to u práce, u čehokoliv, jaký si to uděláš, takový to máš. A já jsem celoživotně sova, to znamená, že já spíš ponocuju a jako ty rána jsou trošičku složitější. Mm-hmm. A říkala jsem si, jak to bude s tím dítětem, jestli mě předělá, že budu ten skřivan, nebo jak. A ono to tak nějak vyplynulo z té situace, že to dítě je po mamince, takže ona v podstatě je sova taky.
0: Nekecej.
1: Aha. Takže ona chodí jako trošičku později spát, to znamená, že jsou děti, které chodí spát třeba kolem 7 hodiny večer.
0: A ty udáváš až na půlnoc. Best of Fresh.

Novinky na Fresh Radio.

0: zdravě.
1: Brain Market.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
10: Tam je dinosauří mláďácko.
11: Mimino Stegosaura.
12: On chodí.
13: On je živý.
10: Hoši, velké řeště s průlízkami.
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
15: A dívejte, tam je ten velký.
16: Ten má krk až do nebe.
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
1: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
17: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Premium Lumíra Moškovského.
1: Rumunský producent Edward Maja v roce 2009 přichází s nahrávkou Stereo Love. Riff z akordeonu a vokal zpěvačky Iny udělali ze skladby exotický dance hit. Ten obletěl celý svět a stal se jedním z nejúspěšnějších evropských skladeb všech dob.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh.
1: Příští týden odjíždím na dovolenou na Sicílii, budu na Itálii a tady těch italských hitů, které se dostaly i tady k nám do českých hitparád, bylo nespočet. A ty, Moni, vybereš dneska tu opravdu nejlepší italskou písničku, kterou ti nabídnu.
2: Jsi jeden z těch, kteří milují i starší italské hity, tak se tě jenom ptám, jestli se držíš moderního kabátu, anebo budeš vybírat něco jako Felicita a tak.
1: Ať je to jako férové, tak to bude namixované.
2: Ok, já jsem si to říkala, že ty
1: bude
2: patříš,
1: tam mix.
2: Ty jsi takový mladý starý v tom, no.
1: Jsem, tomhle tom ano, jasně, mě. Jako mám strašně rád Dalibora Jandu, strašně mě mrzí.
2: Ten tam bude taky z nějaký.
1: Ne, ten tam nebude, ale chtěl bych říct, že má na Slezsko-Ostravském hradě koncert v rámci celého turné.
2: A ty tam budeš?
1: No nebudu, protože jsem na dovolené,
2: no,
1: a to mě strašně mrzí.
2: Si. No. Etna chrlí, tak třeba je to ten důvod,
1: to
2: proč nemáš odletět. My jsme pořád hledali. Ano.
0: Best of Fresh.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
8: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
9: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: všude.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Další díl Sejdeme se na Freši je tady dneska u nás. Vítáme Jiřího Kastnera, který od roku 1999 působí jako sparring partner top manažeru. Na svém kontě má přes 500 klientů, stovky biznisových příběhů.
2: A já doplním, že to není kouč, který vás pochválí. Je to protivník, který vám dá zabrat a právě díky tomu porostete.
1: Probereme mindset, rozhodování pod tlakem a taky proč nemá rád průměrnost.
2: Jirko, vítej ve studiu.
3: Moc děkuji za pozvání a děkuji za hezký úvod.
2: Ano, my jsme toho namluvili dost. Teď je řada na tobě, protože mě zaujalo. Říkáš si sparring partner, ne coach. V čem je ten rozdíl v praxi?
3: Možná tam není to zdůraznění ne coach, ale vlastně vzniklo to, já jsem přednášel manažerskou psychologii na Masaryce v Brně a tím, že dělám svoje řemeslo od 99., tak mě dali spoustu jmen. Já jsem býval lektor, já jsem býval trenér a potom na Masaryce, když jsem studenty zkoušel, co to je lektor, co to je mentor, co to je coach a museli to přesně definovat, tak jsem si vlastně uvědomil, že moje řemeslo nese všechno. Já dělám coaching, já dělám mentoring a vlastně tam vznikla i nějaká potřeba nadefinovat na akademické půdě, co dělám, a začal jsem vlastně mluvit o sparingu, kdy jsme ne protivníkem, ale parťákem té druhé strany, a když je potřeba použít mentoring, použiju mentoring. Když je potřeba použít coaching, potřebuju coaching. Takže tam někde vzniklo vlastně sousloví sparing partner a proto si tak říká.
1: Což je také známe ze sportu, takže to nemusíš potom sportákům vysvětlovat.
3: Určitě.
1: Ale ty sám říkáš, že sparring partner nemá jenom podporovat a inspirovat, ale má být prvním oponentem. Kdy jsi naposledy s klientem nesouhlasil a měl jsi pravdu?
3: No, musím rozdělit to, jestli jsem měl pravdu. Ta práce není o tom, kdo má pravdu. Ta práce je o tom, pojďme o tom přemýšlet, pojďme hledat ty nejlepší cesty. No a naposled to bylo vlastně před hodinou a půl, protože než jsem jel k vám, tak jsem měl klienta, se kterým jsme řešili vlastně jeho situaci v obchodním týmu. On má nějakou strategii a já jsem mu vlastně říkal, hele, podobnou strategii už jsem viděl tak jako 12krát, ne vždycky to úplně dobře dopadlo. Tak jako myslíš, jako, jo, a to je ta práce, ochraňovat ty lidi, aby si nenaskočili na vidle, který už jsem prostě viděl. No. Takže tam je to zpochybnění.
1: No a mě potom jenom napadá, přijmou to ti top manažeři, když říkneš, viděl jsem to 12krát, ale oni to možná berou jako svůj svatý grál?
3: Tak to víš, že tam je taková ta touha, že já budu ten první, jako komu to... Ne, myslím si, že když už mě někdo osloví a chce se mnou spolupracovat, tak jsou otevření té diskuzi. A minimálně to ještě jednou přehodnotí. A samozřejmě ne, že vždycky změní názor, ale možná si prostě nad tím zapřemýšlí víc do hloubky, takže prostě přijmou tu provokaci.
2: Takže když třeba k tobě přijde CEO, který chce v uvozovkách jen poradit, jo, jak rychle poznáš, že si potřebuje protivníka, nebo spíš přítele na telefonu, nebo přímo fyzicky?
3: Je to samozřejmě s věkem a je tam nějaká životní zkušenost. To řemeslo dělám 27 let teda. A po 27 letech, když diagnostikuješ rýmu, tak ji poznáš přes ulici. Jo, to myslím na prostý pokoře. My často říkáme, jak jsme specifičtí a naše situace je specifická, ale spoustu věcí je podobných. Takže to doufám si říct, že spoustu věcí poznám velmi rychle a o to jsem těm lidem užitečnější. Že... A to je třeba rozdíl, proč někdy ten coaching neúplně používám, protože ten má takovou tu zásadu, že si na ten člověk má přijít sám a já nejsem úplně zastáncem toho ty lidi jako dlouho koupat procesem.
1: My jsme se tak trochu dotkli i sportu. Ty máš partnery nebo klienty z biznisu i z vrcholového sportu. Co mají tyto dva světy společného a nebo naopak čím se liší v tom tvém pohledu?
3: Budu odpovídat rychle. Jsou podobní v tom, že tam výkon a výsledek patří. A v tom sportu je to přiznanější. Jo, prostě v tom biznisu je tam víc takového někdy i balastu, že se prostě skovává taková ta přímočarost, takže ty sportovní klienti jsou daleko v těch tématech přímočařejší, v těch zadáních jsou přímočařejší, v tom managementu, v biznisu se nám to občas větví. Což neříkám, že je špatně, ale je to prostě ten rozdíl.
2: Sparring partner je tedy ten, kdo vám nastaví zrcadlo a pak tě donutí s ním bojovat. V dalším bloku se podíváme na to, co Jirka myslí tou svou nejznámější tezí, že hlava rozhoduje. Jiří Kastner, Sejdeme se na Freši. Za chvíli pokračujeme.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Nastavení hlavy, mindset, psychická odolnost, to jsou slova, která dneska slyšíme všude a tak možná ztratila na své důležitosti.
2: Jiří Kastner s nimi pracuje jako s inženýrskou disciplínou a v tomto bloku Sejdeme se na Freši se ho zeptáme, jak to myslí doopravdy.
1: No, věta hlava nerozhoduje, zní jako claim na motivační konferenci. Jak by si ji přeložil do jedné konkrétní manažerské situace?
3: Hlava rozhoduje vždycky, protože můžete být v různé situaci, můžete být v úspěchu, můžete být v neúspěchu, můžete být v krizi, v průšvihu a to, jak si to srovnáte v hlavě, to určuje všechno ostatní. Prostě myšlenky, psychika, tohle to jsou ty vlastně prvotní jako základ toho, co si způsobíme, protože psychika nereaguje na to, co se nám děje. Psychika reaguje na to, co si o tom myslíme. Takže už jenom myšlenkou si způsobujete výsledky. Takže hlava rozhoduje.
2: No a kde se ti manažeři nejčastěji sami sabotují výkon vlastní hlavou a třeba o tom vůbec nevědí?
3: Že tu hlavu, že jsou venku z té hlavy. Manažeři často žijou v procesech, v týmech a v té své hlavě tráví málo času. Takže potom se zabýváme takovou roztomilostí, jako je debordalizace hlavy, protože si nakupí prostě v té hlavě spoustu věcí. A odpověď je, tráví příliš času mimo svou hlavu.
1: Někde jsem četl, že, nebo často zmiňuje, že důležitější, než učit se nové věci, je někdy zbavit se toho, co nás brzí. Jaký je nejčastější brzdící vzorec, který vidíš u úspěšných lidí?
3: U úspěšných lidí se často setkáváme vlastně i s nějakou jako vnitřní výčitkou, skoro až, že jsou úspěšní. Že jakmile se začnou vymykat průměru, jakmile začnou být jiní, tak je tam někde, ať už výčitka, brzda, říkáme tomu jakoliv, ale spousta lidí se vlastně nechá tímhle tím vybrzdit. Takže to u úspěšných lidí, ale i firem, bývá to, co odblokováváme. Protože ty firmy, ti lidé mají vlastně nějakou hranici normality ze svého okolí a z toho, co vidí u ostatních. A jakmile ji překročí, tak s tím vlastně začínají mít mentální problém, jestli nejsou moc.
1: To znamená, v praxi se tomu říká imposter syndrom. Je to to?
3: Tohle to si myslím, že ještě něco jiného. Tohle to je vlastně takový ten efekt, že se jako vyloženě lekneš svého úspěchu a bojíš se, co na to řeknou ostatní, což může být podobné, ale to, co a s čím já a proto se usmívám, je, že ty lidi jsou vlastně roztomilí v tom, že jsou to pracovití, slušně vychovaní lidé a to je brzdí. Že oni vlastně jako ty hodnoty lidské mají tak silné, že se bojí vlastně jako nastavit okolí zrcadlo, ale já jsem o tolik lepší než vy, takhle někdy to říkají, že vlastně tím svým úspěchem nastavují zrcadlo ostatním a že jim to třeba přijde nefér a podobně. Takže mindset úspěchu a vůbec emoční vazba k úspěchu si myslím, že je velký téma pro spoustu lidí.
2: No já jsem zrovna včera mluvil s kamarádem, který je velmi úspěšný a má velkou rodinu a říká, člověče, já uvažuji tak, že se vždycky dívám na ty úspěšnější než já, aby mě to posouvalo, abych se vůbec nestaral o to, že jsem tak dobrý, jako třeba moji kamarádi, my máme spolu velmi dobrý vztah, takže on se nepovyšuje. Ale to je třeba řešení se dívat na nějaké úspěšnější lidi, kteří to ještě dělají lépe než já.
3: Jednak můžu se dívat směrem na ty úspěšnější a to, co řekněme nějakým mým stylem, tak se bavíme často o užitečnosti, protože já si myslím, že když chce člověk být užitečný, tak musí být nejdřív silný. A když se člověk naučí svoji finanční sílu, mentální sílu nebo i fyzickou sílu otočit do užitečnosti, tak i sám pro sebe si tím vlastně daleko jako vysvětlí lépe to, že je jiný, že je prostě třeba právě úspěšnější. A takže cesta k úspěchu vede přes práci, disciplínu, další věci a to srovnat se s úspěchem vede přes užitečnost.
1: Mě napadá, dá se psychická odolnost trénovat podobně jako svaly?
3: Narozeně, tohle je, no, krása, jasně. Prostě je to sval, psychika je jako sval, je to úplně stejný. Jako máme kondiční trénink pro tělo, tak máme mentální trénink pro psychiku a pro psychickou odolnost.
2: Ještě, Jirko, poslední otázka v tomto bloku. Jaký je tedy rozdíl v práci s hlavou u sportovce třeba před olympiádou nebo před nějakým velkým turnajem a u manažera před velkým obchodním jednáním?
3: Pokud se ptáš takhle, tak vlastně žádný. Musí tam být plná koncentrace, musí tam být jako jasno v tom, proč se to děje, proč, oblíbené. A ten člověk musí mít tu svoji vizi tak silnou, že on je první, kdo tomu věří. U českých reprezentantů někdy nemám rád tu často oblíbenou větu, jedeme to zkusit, nebo uvidíme, jak to dopadne.
4: Nebo když budeme 30. bude to dobrý.
3: No. A oni to, ty manažeři taky někdy umějí, jako to tam poslat tak jako opatrně. A jakmile tam posíláš cíl a svoji vizi opatrně, tak seš vlastně první brzdou.
1: Přátelé, tak jste to slyšeli sami. I hlava se dá trénovat úplně stejně jako svaly a nebo strategie. No a o strategiích a rozhodování bude náš třetí blok. Sejdeme se na Freši dnes s Radkem Erbenem, Jirkou Kratochvílem a také naším hostem Jirkou Kastnerem.
0: Sejdeme se na Freši.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: No, super.
6: Co no super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jiří Kastner nemluví o štěstí, mluví o matematické pravděpodobnosti úspěchu, že biznis má svá pravidla a kdo je zná, hraje s lepšími kartami. Pojďme se ale podívat, jak se to dělá v praxi.
2: No, mě by přesně zajímalo, co znamená zvyšovat matematickou pravděpodobnost úspěchu. To jsem několikrát u tebe četl. To se úspěch dá nějak spočítat, nebo je to spíš metafora?
3: Je to metafora, která se dá převést do praxe. Představ si rovnici, kdy na jedné straně máš věci, které úspěch podporují, a na druhé straně máš věci, které úspěch nepodporují. A když se podíváš na činnost firmy, člověka, kohokoliv, tak si dokážeš spočítat, kolik dělá věcí, které k tomu úspěchu směřují a kolik ne. A tam vzniká vlastně někde jako ta matematika, že když vlastně tu správnou stranu rovnice začneš podporovat, tak se k tomu úspěchu blížíš.
1: Máš za sebou přes 100 biznisových příběhů. Je nějaké rozhodovací pravidlo vedoucí k úspěchu, které funguje napříč obory a velikostmi firem?
3: Rozhodovací pravidlo, nebo řekl bych takové přístupové pravidlo, je to zaklínadlo znova a znova. Že vlastně znova a znova musíš zkoušet nad tím přemýšlet. Znova a znova musíš se vracet třeba o kus zpátky, protože jdeš špatným směrem. A spousta lidí se tady toho znova a znova bojí. Oni by rádi jako jedním směrem vystartovali a pojďme. A když jim říkáš, hele, zkus to znova, znova o tom zapřemýšlej. My o některých věcech v biznisu, ve sportu se třeba bavíme, vždycky říkají, co tam děláš s těma klientama. My se o tom bavíme klidně 100krát. Opravdu 100krát si to odpracujeme, že si řekneme, je to ta správná varianta, je to otravný, ale kolikrát musíš udělat dřep, aby se změnilo něco na tvých nohách? Musíš udělat stovky, tisíce dřepů. V mentálním tréninku, v mindsetu je to úplně stejný. A ten, kdo si to odpracuje, tyhle ty stovky opakování, no tak pak vykazuje jiný výsledky. No.
2: Vytvořit si návyk.
3: Vytvořit si návyk a jako... Na druhou stranu na tom nelpět, protože i ty návyky je potřeba měnit, i ty návyky je potřeba posouvat. Jo, já jsem někdy takový ostražitý, když mi někdo řekne, hele, dělám to 16 let a jasně, konzistence je super, ale kde je ten růst, kde je ten progres? Jo, jako to, že si celý život čistíš zuby, ti neudělá super chrup. Jo, preventuje ti to něco. Ale když si zajdeš k zubaři a on ti ten chrup rovnátkama srovná, nebo si dáš, nevím, bože, to je příklad, implantát, něco, jako, jo, prostě rozumíš, prostě musí tam být ten progres. Nejde jenom o tu konzistenci, že to furt dělám. Vždycky se musíš ptát, co dělám nového navíc.
2: No a teď by mě zajímalo, kdy je správné to rychlé rozhodnutí a jít rychle do akce a kdy je naopak lepší počkat a strategii možná přehodnotit.
3: Tohleto lidé a firmy o sobě hodně rozhodují vlastně v té prefázi jako před. Jo, koukáš nahoru, na kopec a můžeš na ní vyrazit a tam zjišťovat a přehodnocovat, a nebo můžeš měsíce sedět pod kopcem, koukat, jak na to lezou jiný, koukat na počasí, můžeš si načíst tu cestu a trávit měsíce pod kopcem a pak můžeš udělat rychlý rozhodnutí, teď přišel ten den, teď přišel ten okamžik, vyběhnout to nahoru, bodnout vlajku, sebrat úspěch, mazat dolů a říct, hele, ono to bylo vlastně snadný. Jenže tam je měsíce práce v té přípravě. Takže kromě matematické pravděpodobnosti kalkulované dobrodružství.
1: Budu citovat. Nemá rád průměrnost. Tak tohle o tobě říkají klienti. Slyšeli jsme, viděli jsme. Jak poznáš, že firma nebo člověk míří na průměr a ten dotyčný nebo ta firma to nevidí?
3: Přijde mi to škoda, když vidíš šikovný lidi, pracovitý lidi, tak jako ty věci dělat normálně, průměrně, tak je to jako škoda. Je to jako s dětma, prostě když vidíš šikovného kluka, šikovnou holku a ona to tak jako mele na trojky, tak máš chuť říct, hele, pojď zkusit zabrat. Takže do jistý míry je v tom taková jako prolidská chuť jako těm lidem pomoct. A za druhý přiznávám, mě to baví prostě fakt jako s jednotlivcema, s firmama to vysmíknout z toho průměru, z té normality. A mám rád oslavy, no. Rád to slavuju.
2: To mi taky rádi.
1: To taky, velmi.
2: Ale já když tě poslouchám, tak si říkám, jak to třeba musí fungovat u vás doma, jestli ty dokážeš aplikovat ty rady, které potom dáváš olympionikům anebo top manažerům i třeba na svoje děti.
3: Hele, sedím si na rukách, koušu se do jazyka a jako, pokud se ptáš, jestli dokážu, tak rovnou odpovídám, nedokážu. Jo, protože je tam úplně jiný emocionální zastínění, jo, a prostě tohle to asi platí, že by lékař neměl doma operovat, tak si myslím, že v tomhle tom je to úplně stejný. Já třeba vůči svým dětem, a asi si to poslechnou, ale oni to znají ode mě, já se jim snažím co nejméně překážet, já se jim snažím být inspirací, když mě potřebuji jako podporu, ale jinak vlastně takový to zadání na svých dětech toho, co nejméně zkazit, si myslím, že je dobrý zadání.
1: Říká Jiří Kastner a ještě budeme pokračovat za chvíli. Strategie a čísla jsou jedna věc, ale realita je, že změnu musí člověk i firma nakonec prožít v akci. A o tom, jak se dělá rychlá a poctivá změna, bude náš poslední blok.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Náš dnešní host Jiří Kastner má pro změnu ve firmách vlastní metaforu. Expedici na kopec. Poctivá příprava, pak rychlý výstup a co nejméně času stráveného nahoře. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá, když se to s klientem opravdu děje.
2: Jirko, proč je podle tebe na kopci nejlepší strávit co nejméně času? Většina lidí by řekla, že chce ten úspěch prožívat co nejdéle, když někam nahoru vylezu.
3: No, záleží, kam vylezeš. Pokud se bavíme o průměrných kopečkách, tak tam se lidi placatějí, opalujou. Já často spolupracuju s klientama, kteří se opravdu dostávají hodně vysoko a tímto zdravím Radka Jaroše a jeho 8000. Já sám jsem byl na 6000 nejvíc. Užil jsem si to, že jsem tam vytáhl golfovou hůl, odpálil jsem si golfový míček ze 6000 a pak jsem mazal dolů. Prostě někdy ten úspěch a to, co dosahuješ, je opravdu vysoko a je dobrý vědět, že tam nejseš na dlouho. Nemůžeš být prostě nekonečně dlouho mistr světa, nemůžeš být olympijský vítěz mnoho let. Mám lidi, kteří jsou ve své kariéře desítky let a vím, jak je to těžký. Ta metafora je spíš o tom, že pojďme se tím úspěchem a tím výkonem co nejmín dostávat do rizika a co nejméně unavovat. Myslím si, že správný úspěch je to, že dosáhneme super výsledků s minimálním opotřebením. Jo, jakmile se někam vyhrabu, něco dokážu, ale jsem zničený, roztrhaný a mám co dělat, abych to udejchal, nepovažuji úplně za úspěch. Takže ta metafora je, buďme co nejúspěšnější s co nejmenším opotřebením.
1: Mimochodem, jaká byla tvoje nejtěžší expedice s klientem? Firma nebo člověk, kde to vypadalo, že se na vrchol vůbec nedostanou?
3: Hrozně moc příběhů. Můžu to vzít z té strany a tam by bylo konkrétní číslo. Před lety přišel člověk a byli jsme minus 270 mega a z minus 270 mega se dostat vlastně nejdřív mentálně do plusu a pak ta firma vlastně se dostala finančně do plusu a dneska funguje a všechno je v pořádku. Takže jsou tam příběhy, kdy z jakéhosi propadu se ty lidi vyhrabávají nebo ty firmy, ale někdy je těžký i ta obhajoba, to, že jsou ty lidi na vrcholu třeba právě už dlouho, nebo ve sportu, jo, jedu mistrovství světa obhajovat po druhý, po třetí, ale potom, když jedeš po šestý, jako už i mentálně, kde brát tu, někdo říká motivaci, ono daleko důležitější než motivace, tak je aspirace. Aspirační úroveň rozhoduje daleko víc o našem úspěchu než motivace. A třeba s aspirací pracuje hrozně málo lidí.
2: Jak vysvětlit aspiraci? Protože o tom se moc nemluví. Já pořád slyším motivaci. Zrovna včera na Tour de France jsem to slyšel. Jakou má motivaci tady Pogačar a tak dále.
3: Okay. Jsou základní tři zdroje energie, které tě ženou někam. Aspirace, inspirace, motivace. A tyhle ty tři energie, když máš kolem sebe a v sobě, tak vzniká něco silného. A paradoxně vůči tomu, jak se o tom mluví, tak motivace je z těch tří nejslabší. Aspirace, tvoje aspirační úroveň, kam až si dovedeš představit, že vyrosteš, tak to je tvoje aspirace. Inspirace je, že to vidíš, že vlastně přijmeš, že to je možné, nebo že chceš něco překonat, to je ta inspirace. No a motivace je to ta každodenní taková jako lopota, se motivovaný prostě si to odmakat. Tak to je vlastně to jako nejslabší. Dokonce se uvádí, že to je nějakých 70, 20 a 10. Že 70% úspěchu je tvoje aspirační úroveň, že tam vůbec jako máš možnost dohlédnout myšlenkama. Potom je 20% inspirace a 10% je ta motivace.
1: Co se stane, když přijde klient, který není připravený, ale chce rovnou výsledky?
3: Tak ho obejmu. Chvilku ho držím. Ne, omlouvám se. No, zreálnění. Jako určitě velká část mé práce je zreálnění. Tomu člověku, jo, děláme vlastně i věci, že umisťujeme lidi do manažerských pozic. Člověk přijde a řekne, hele, jsem dlouho CFO, chtěl bych být CEO, tak mu musíš zreálnit vůbec tu představu, co to znamená. Jo, přijde 11letý kluk a řekne, chci na olympiádu. Super, tak si pojďme říct, co to znamená. Já si myslím, a to souvisí trošku s tou aspirací nebo s tou schopností aspirace. Jestli někdo chce být olympionik, tak by se měl umět tak začít chovat. A když se někdo ve 12 začne chovat jako olympionik, že si jako vyvěsí tu vlaječku, dá si ty kruhy někam, jo, začne vlastně spát, začne jíst jako olympionik, jo, tak to je ten začátek. Takže já si myslím, že jako zreálnění vlastně čeká každého, kdo mě osloví, protože mu potřebuju, a to je to zrcadlo, že hele, seš takovej, tvé cíle jsou takové a tady si pojďme nadefinovat ten rozdíl a na něm pojďme zamakat.
2: Jirko, jsi od roku 1999 jako sparring partner top manažerů i sportovců, bavíme se o tom. Co bys dnes udělal jinak, kdybys mohl po těch 25 letech práce? Nebo 26 letech?
3: Tak já získám tím čas, že ty sportovci jsou pro mě fakturačně řečeno tak 5-10%, protože těch manažerů prostě je daleko víc za tu kariéru. A co bych udělal jinak? Já jsem ve své kariéře prohrál dva souboje zatím velké, které mě hodně mrzí. Byli jsme hodně blízko v určitých letech dostat emoční výchovu do škol. Já jsem udělal vlastně takové kolečko po České republice, mám proškolených přes 4000 pedagogů, které jsem učil emoční výchovu a snažili jsme se vlastně emoční výchovu dostat do rozvrhu, protože si myslím, že vlastně o psychice, o emocích se neučíme a naopak by bylo fajn vedle výtvarky a tělesné výchovy mít třeba i tu emoční výchovu. Takže tam bych asi něco udělal jinak, aby se mi to třeba povedlo tu emoční výchovu dostat do škol. A vůči sobě, no byl bych na sebe přísnější, no. Mám příliš takovýho období, že si to užívám a možná jsem jako asi nevytěžil všechny příležitosti, které jsem měl.
1: Být na sebe přísnější, říká Jiří Kastner, host dnešního Sejdeme se na Freši, ale to je úplný závěr dnešního dílu. Kdo chce vlastně expedici na kopec, ví, kde tě hledat.
3: Děkuju, jsem připravený, buďte taky.
2: Měj se pěkně, ať se daří, ahoj.
1: Ahoj.
3: Díky za pozvání, díky.
0: Sejdeme se na Freši. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... slevu. Čau, Max Tara.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: I like the party, everybody dance.
1: Ondro, prosím tě, ani jsme se nenadáli a máme tady další pondělí, je tady další Extázy Music Chart a ty jsi celý takový ještě rozvolněnej.
0: Já jsem rozvolněný a opálený, máme třetí srpnový den roku 2026, je to pondělí první, tedy v srpnu, jo, ať se do toho, já už jsem se do toho zamotal, to už je úplně.
1: Tuším, že 32. týden, ale nechci teď jako...
0: Ne, kecej, no. Ty jsi zase objednával nějaké věci a tam to jde podle týdnu, že jo, no.
1: Dám si jako poznámky, že objednávka 32. týden, víš?
0: Já tak doslova a do písmene s jazykem u kolen dorazil do studia po týdenním, já ti nevím, jestli to bylo volno, spíše bych tomu řekl exkurze, taky trošku nabrání nějakých nových informací, ano. Získání nových kontaktů. A
1: jak se tomu říká ta, že podle toho potom třeba, ježíš, no ty mi to vypadlo, no. Víš, si dáš ten vstup a nemáš to úplně připravené a teď nemám to slovo. No, že se tím...
0: Učíš, školíš.
1: Blízko, ale víš, co myslím.
0: Zdokonaluješ.
1: No, to si ale pořád v tom učení, ale spíš taková vize, jako...
0: No, vizionář,
1: jak to může vypadat, že to je taková, no. Že to podle toho dělá.
0: Inspirace.
1: Jako, no. Tak vidíte.
0: Ta je tedy za mnou úspěšně. I za mými kolegy vyrazili jsme, asi to o tom všichni víte, jako každý rok na ostrov Ibiza, podívat se, jak se to dělá ve světě, co je aktuální, kam půjde hudební trend elektronické hudby v následujícím roce, kdo dotáhne, kdo táhne a víš co, my už táhneme rovnou na 20, protože to je smyslem naší hitparády a na té 20 je člověk zrovna, který táhne.
1: Ten táhne, ten jakoby určuje teď jakoby, nebo hraje hodně energeticky.
0: A nemluvíme o těch featuringzích tracku Waterfalls, které mají na svědomí Sam Harper a Bobby Harvey, ale mluvíme o člověku, který je schopen například i z kouřového alarmu, poslední jeho video, když se mu na hotelu spustil alarm na kouř. On si ho normálně nahrál, trošku ho resamploval, dal mu jinou tóninu a na Tomorrowlandu tohoto alarmu udělal nový track.
1: No podívejme.
0: A o kom to mluvíme?
1: James Hype přece.
2: Místo 20.
0: Tady ho máme, i on má svůj hosting na Ibize. Každý pátek mimochodem.

0: Tak rychlý song, že vždycky tak rychle skončí, čověče. Jeden z mála, který sotva nedošáhne na dvojku, jako dvouminutovku. Samozřejmě v této rádiové verzi.
1: Je to tak James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey a Waterfalls alias Vodopáry. Na 19. se budeme loučit, ale jenom tak jako částečně.
0: Jo, ty narážíš na to, že před náma song španělský znící, tuším.
1: Jo, když jsme teda jako tady, jo, tak se to tak jako dáme všecko. Je na něm Alvaro Soler, společně zavíný a v něm se jako zpívá Adios.
0: Adios.
1: To jsme si dali my včera.
0: Což my samozřejmě ale jakoby neříkáme, my jsme teprve na začátku.
1: My jsme Ola. Ola.
0: Ola?
1: Jako ahoj, no jako čau. A Adios. Adios. Ola. Amigos.

0: 19 za námi.
1: A před námi 18, že jo? Říkám to správně?
0: Já jsem tušil, že budeš vědět, jak to pořadí jako má být, no.
1: Ach jo, já jsem tak rád, že mě někdo pochválí. Dobrá tady, adios amigos, je to tady, myslím si, že celý dnešní den takhle jako postupně rozdáváme. Marek v celém odpolední, jako říkal, své zážitky tedy z Ibizy. Pokud i vy máte třeba nějakou otázku, klidně hudební, klidně relaxační, protože to je jako kombinace, jo? Pozor. Já to říkal celou dovolenou, pánové, já tady nejezdím pařit, jo? Víš, jak je to se mnou se sadovkářem, jo, já se tam jdu podívat, koukám na světla, koukám na DJ, koukám na nejnovější trendy, ale taky za tou přírodou tam jezdím, jo.
0: Aha, jo.
1: Nebudu říkat, jestli za faunou nebo za florou, jo, nebudem to rozdělat, prostě za přírodou.
0: jaká byla voda?
1: Člověče mokrá až na dno, jako bych
0: ti řekl. Myslím si, jako, jestli tam je jako teplá, studená, slaná, ostrá. Ano, to by mohlo taky být. A více slaná nebo méně, jako, jak to hodnotíš?
1: Příjemně.
0: Příjemně.
1: Okay. S vodou, jako vždy, jsou místa, kde jsou takové VIP pláže, kde to jako není moc živé. Tam jsme se taky zajeli, protože jsou potom ty profláknuté místa, kde je hlava na hlavě.
0: Jo.
1: A když víš, kudy kam, tak se vyhneš všem lidem a máš to úplně na pohodu.
0: Ano, myslíš takové ty přírodní jako nějaké
1: tak
0: plážičky,
1: jsou všechny, ale
0: které tam, jako tam jak, třeba mají špatný, horší přístup. Tak
1: mají velmi špatný přístup.
0: Nebo
1: nejsou moc označené. A třeba jsme se byli na jedné pláži, která je dohledem na vilu, kde bydlí David Guetta.

0: takhle jsme tam jako s klukama říkám, tak kleci, chcete vidět, kde ten geta bydlí? Jo, jasně, tak jeď, no, tak tam jedeme a teď to je taková čtvrť, bych řekl, u moře, ne moc známa, tedy jakoby daleko od běžné civilizace, od těch velkých no, míst. A přijedeš tam a tak říkám, a teď pojedeme doprava a uvidíme a tam normálně závory. A borec nám otevřel tu závoru z dálky, viděl, jak přijíždí nějaké auto a jako vyměkl jsem, ne, otočil jsem se, když jsme zpátky. Zazměl je normálně, říkám, jasně. Jako,
1: že je to nějaká prominentní, jak se říká?
0: Ano, velmi prominentní čtvrť velmi.
1: Která už je jakoby i takhle hlídá. Ano.
0: Tak jako asi... nevím, co bych mu říkal, měli jsme tam je takového malého Peugeotka, který, když si vezmeš to složení, já, Marek Urbanec, Aleš Bruna, ještě jeden kolega, co je taky tak váhově jako v té XL kategorii, tak to auto mělo jako problém vůbec rozjet, jo? A co já bych mu jako řekl, by otevřil druhou, hello, we are going to have a coffee with David.
1: A tak kdyby
0: to by tam asi nesežral.
1: Ale tak to jste vypadali jako v Saxáně ti tři králové v, tom, no, ale, v té pětistovce.
0: No, ale byli jsme čtyři,
1: no. No, a kdybyste měli ty čepice, možná by vás pustili, že jdete posvětit tam nějakou vilu třeba.
0: A nebo už by nás nepustili, nikdy. No nic, no. Takže sice jsme měli style, ale rozhodně to neměl Aperture a rozhodně tam nebyl Harry s námi. Takže Harry Styles, Aperture, to je 18. Ale byli jsme na pláži, na které šlo vidět na ten dům.

0: Ondro, Harry Styles s tímhletem songem se zase vrátil, tak nějak do hitparády, někde zmizel a teď je zase zpět.
1: Ano, může takhle kolovat a cyklovat, když se mrkneme na to, kolikrát za ten uplynulý týden zahrál, tak prostě jo, párkrát jako... ho někdo nasadil, párkrát si to zahrál samo. No, hold, co už, je to oblíbená věc.
0: Ale pro mě je taková smutná. Jako já jsem nestudoval, o čem zpívá vůbec, ale...
1: O Aperture.
0: Ale prostě působí na mě tak nějak jako pomalu. No,
1: no další záležitost, která je na 17, taky nebude úplně ta z nejrychlejších na svědomí, má Francis Mercier a má tam taky Wyclefa a Callow a track, který se jmenuje Take Me Home. Mm. Když jsme u toho domova, kam ty vlastně zase jako na druhou stranu se chystáš na dovolenou?
0: No tak mě už to jakoby, pozor, mě už to jako
1: utíká,
0: no, to já už odjíždím v sobotu. Mm-hmm. A jdu do Chorvatska, já už jsem to myslím zmiňoval, zase s dětmi, zatím kam, podle mě je taková nejlepší jako
1: jaká
0: destinace.
1: Lokace? Jaká lokace?
0: Do Brely, a teď jsem to prozradil, mě tam bude někdo toho, ne? Tam,
1: Umbrella? Ela,
0: určitě tam nějaké Čechy potkám, že jo. Brela? No. To je hned na začátku Makarské riviéry. To jak máš, jestli jsi to někdy jako zahlíd tu takovou tu slavnou fotku nebo video, jak přijíždíš před tou Makarskou, je ta tabule Makarská riviéra, mm-hmm, u těch svodidel.
1: Tak přímo to pod tou tabulí.
0: Tak skoro pod tou tabulí začíná Brela, která se táhne právě směrem k Bašce a potom Makarské. Místo 7.

0: Herb. A track s názvem Metallic Lips, a i tohle podtrhuje to, co poslední dobou rezonuje těmi elektronickými hudebními styly, a to, že všude dominuje styl, který si říká Afrohouse, anebo taky velmi často naopak hardstyle. Mimochodem posloucháte
1: Extase Music Chart.
0: Hit parádu, která je tady každé pondělí mezi 17. a 19. v repríze v neděli mezi 15. a 17. A Dale, co ty říkáš takhle na zrba? Líbí se ti jeho progres, jak se za poslední dva roky vyvinul, kam to šlape, jak mu to jde, to producentství?
2: Tak každá jeho skladba, kterou tady máme v Extázi, si myslím, že stojí za to, je velmi dobrá, ale zároveň on prostě si drží ten svůj styl a je to pořád v té jeho melodii, no.
0: Vsadil na jednu kartu, zatím mu to vychází, i když jsou tam jasné změny, ale ten podpis je znát.
2: Přidává, ale vždycky, ono, jakoby hodně u těch producentů to bývá, vždycky nějaká vlna několika třeba období nebo let, kdy ho prostě rozežnáš a potom třeba udělá tlustou čáru a změní to.
0: Řekl bych, že i 15. track, který je tady za chvíli v naší hitparádě na Fresh Radio, Take Me Back od Kaiga, velmi dobře poznáte, no a my už si ho za pár okamžiků dáme.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Místo 15.

0: Take Me Back, Kygo, 15. pro tento týden hitparády Extáze Music Chart a my jsme rádi, že je Kygo jeden z interpretů, kterého hrajeme.
1: Ano, my jsme taky, Ondro, minulý týden, když jsi tady teda nebyl a měl jsem tady s kolegou Patrikem, alias DJ Hlavkusem, tak jsme si u tohohle songu tak trošku jako říkali, že tam slyšíme inspiraci od Avicii.
0: Je to tam, no. Naprostá inspirace Avicii. I to je takový znak v elektronické hudbě, že aktuální DJs nějakým způsobem vždycky Aviciimu vzdávají hold, říkají, že to byl opravdu největší talent elektronické nebo pop elektronické hudební scény. Neříkám, že ne, určitě. Mně se líbil asi stejně pořád nejvíc My Feeling For You, jeden úplně z jeho prvních tracků.
1: Ano.
0: Ten mě strašně moc bavil. A tady je Kygo jasně inspirovan. Nemám proti tomu vůbec nic. Další dvojice, která je ovšem před námi a tentokrát je na 14, jsou MK a Clementine Douglas. A i MK byl teď na zmiňovaném ostrově. V pátek byl hostem toho nejdražšího DJ na světě, čili
1: Kelvina asi.
0: Kelvina Harris, je to tak. Ten dokonce, jako snad možná jediný DJ, na Ibize má hosting v jednom klubu dvakrát týdně. Myslím, že úterý a pátek to je.
1: Jo, takhle, že obvykle jenom jednou.
0: Jednou za týden se tam jdou všichni zahrát, dvakrát.
1: A on to udělá dvakrát.
0: On to udělá dvakrát. Takový zájem o něj je, takovou hvězdu nám letos přivezli do Ostravy. No, tak potom, bukeři Beats for Love.
1: A potom se není čemu divit, že v létě jakoby nemá čas nikde jinde moc, jakoby má minimálně no, minus dva dny.
0: Tak jako na druhou stranu, páteček je páteček, on se potom někam přiletí na sobotu a úterý, to se jako těch festiáků úterý tolik není, jo.
1: No.
0: To taky je další záležitost, když si na té runway u té Ibizy tam vidíš těch private jetů, jeden vedle druhého tam stojí jak taxíky normálně, rozumíš? A to si tak jenom říkáš, jo, tak tímhle přiletěl tenhle, tím zase onen, pak zase tamten a jenom tak koukáš a říkáš si, kdo asi je tady v tom černém, kdo je tady v tom bílém, kdo je v tom stříbrném a můžeš si jenom typovat. A my typujeme na 14. dvojici, která se jmenuje
1: MK a Clementine Douglas.
0: Come find me. A věc, která má našlápnuto a baví nás.

0: Pokračujeme v hitparádě Extáze Music Charts za ten vydání 3. srpna roku 2026 a než si prozradíme, kdo je na 13, tak začnu otázkou na mého kolegu Dejla. Zavři oči, brouku, a jaký track se ti vybaví, když si představíš 3 následující indicie? Sociální sítě, jsem frajer, dám to jako hudbu.
1: Tak myslím si, že narážíš na tak velmi song, který už je tak víc jak 10 let starý.
0: Ano.
1: A nějakým nedopatřením se začal používat v krátkém videu.
0: Tak to nedopatření jsou ty sociální sítě.
1: Ale vůbec nevím, kdo ho prostě vybral, zvolil. Muž středního...
0: Už můžeš otevřít oči, počkej, jak se ti líbluví, jo.
1: Muž středního věku, nebo... si jde užít jakoby na party a zamyslí se a užívá si ten tanec.
0: Jo, a je to, řekni ten název, řekni ten název.
1: A je to Turn the Light Off.
2: Místo 13.
0: Kato featuring John.

0: Ondro, když jsem měl mít zavřené ty oči a měl jsem uhadnout ty tvé indice, tak teď jsem opravdu ty oči na chvilku zavřel a viděl jsem ty čtyři muže, kteří minulý týden takhle asi pařili na té Ibice, co? Nebylo to tam tak trošku?
1: Možná 3 ze 4 bych řekl.
0: 3 ze 4?
1: A jeden je potom vozil a řídil.
0: No tak, to je 8, no. Tak
1: který to asi mohl být?
0: Minimálně jste se mohli prostřídat, víš, jako každý den jeden řídí, jo. Ono by to by tak vyšlo pomalu.
1: No tak ale zbytečně
0: byli. A někoho dvakrát, no.
1: Tak jako nevadí. Já řídím rád, vozidlo bylo psáno celou dobu pro nájmu, taky pouze na mě, takže no, co jako mi zbývalo?
0: Vody pojistky. Tak aspoň vodu z bazénu si mohli být, ne? Tak.
1: O to ne, jako máme na druhou stranu kolegu, který...
0: No co se, když teda jakoby nemůžeš se jakoby ovlažit těmi lehkými třeba alkoholickými drinky, tak používáš nějaké nealko drinky, které jakoby měly tu opozit těch alkoholických, jako, jak třeba ne Cuba Libre není, ale taková ta nejznámější.
1: Jakože Cuba Libre bez Kuby.
0: Ne, no bez Kuby, ale já jsem myslel takové to...
1: Mojito. Ale Mojito jsme měli na západu slunce, který jsme trefili hned druhý večer, který jsme dorazili, nebo první, který jsme tam byli, my jsme totiž přiletěli v noci v neděli, že jo?
0: A počkej, jinak nebyl týden. Západ slunce?
1: No tak ti jenom říkám, jako, že to je první, tak to jdeš na území legendárního Café Mambu a Café Del Mar a tam jsme si dali mojítko, jak říkal Marek, nejlepší mojítko, které kdy v Evropě pil.
0: Prohlásil. No jo, vlastně na té druhé straně toho západu tolik nevidíš do toho moře.
1: No, ne, rozumím, tam to bylo jako super. Takže mojítko, ano. Potom, když si v těch klubech jako napřímo ono jako ta česká strategie, já jsem si připadal s klukama, nebo kluci si připadali, jako kdyby se vrátili do puberty, protože byly takové ty, že jo, party, kdy si šel do nejmenovaných super a hypermarketů, nakopal si do sebe, co šlo, a na oné akci, v oném klubu, třeba na Stodolní ulici, už si zdal potom 1-2 drinky a bylo vymalováno. Jakým způsobem to jedeš na Ibize, protože nebudeme si nalhávat, objednat si tam zrovna třeba 3 Cuba Libre a 1 kolu pro toho nepíce, hned si o 100 euro chučí, když to třeba takový kolega Marek ještě rozlije, to byla jeho specialita, tak měl zkažený večer, ale my jsme ho rozesmívali, takže Marku, z toho si nic nedělej, to se ti může stát, ale u nás teda určitě ne.
2: Místo 12.
1: Tady máme další hovorce, který okupuje jeden z klubů každý pátek.
0: A společně s ním taky Borkyně.
1: Tozenaj, track Favor, a ten borec je Fisher, ten bývá v Univerzu každý pátek. Podívejme.
0: Teď jsem se chtěl zeptat.

0: Thousand Eye Favor a společně s nimi Fisher, nebo s ní teda.
1: S ní, no. To jsou sousedé z Austrálie, přesně řečeno.
0: Chodí spolu na ryby teda?
1: To nevím úplně, ale říkal si, že každý zase týden na Ibice, tak to asi nelítá domů, jakoby úplně. Ani tím právě.
0: Já si myslím, že zrovna ta jeho největší odbyvatelská část
1: je tady
0: Evropa.
1: Evropa
0: asi, možná někdy možná Amerika. Amerika taky, jo, ale na druhou stranu zase teďkom Airbus, jo, nebudu mít komu, ale představili, že ta 350 tuším už
1: nevím,
0: zvládne.
1: 24 hodin, člověk.
0: 24 hodin, takže z Austrálie to přeletí přímo do Toulouse, letěli do Francie, si nekecám, což je továrna, že jo.
1: Tam je továrna.
0: A zvládli to, jako, to, vidíš to.
1: Trošku spocení, rezervička prý, nad oceánem už se rozblikala.
0: Hladové oko.
1: Ale dobře foukalo, tak to došlo.
0: Takže my jim teda jako chlapcům a děvčatům z toho vzdušného autobusu jako gratulujeme a náš úkol je jednoznačný, jednoduchý a jsme za něj velmi rádi. Nebudeme diskutovat o tom, jestli tady jakoby Fisher lítá každý týden domů do Austrálie, ale budeme diskutovat o tom, kdo je na 11. A co si chtěl říct? Ale no, řekni to ještě.
1: No, že ten, kdo je na 11, chce být jednička nebo něco takového.
0: Be the one?
1: No.
0: Je to možné. Kind of Music, SG Lewis a Adam Port. Be the one. Tady je máme. Uzavíráme tím druhou desítku, takže vítěz druhé desítky Hitparády Extáze Music Chart pro tento týden je tohleto seskupení. No a my za chvíli mrkneme na novinky.

0: 11 už je taky minulostí. Kaine Music. Ale žádná muzika, jako takhle jsme to nemysleli. Je to jeden z těch interpretů. SG Lewis, Adam Port a track Be The One. Před námi je ta nejoblíbenější část hitparády pro někoho třeba ta, ve které vidí nejvíc zajímavostí. A pro nás to jsou prostě tři novinky.
1: A první z nich, kterou jsme vybrali, je Bob Sinclair společně s Bash. A single, který ještě tady pořád klukům zní v uších, Tequila a Ibiza.

0: moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
12: Oslavit výročí svatby stylově?
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Extáze Music Chart Turda a Dale.
1: Druhá novinka za námi pro tento týden, tam jsou slavní D.O.D. a Izzy Bizu. Pamatuju si poprvé, když tu zpěvačku jsme ji nasazovali, už nevím v jakém featuringu s nějakým, jak jinak než pop tanečním trackem, a málem jsme si u toho zamotali jazyk. Tentokrát je už, to říkáme, naprosto v pohodě. Izzy Bizu, D.O.D. a track, který o bezpečnosti.
2: You're careful, myslíš.
1: A nepletli jsi to s tím obchoďákem, jo?
2: No to je trochu jinak, to je jiné slovo a to byla pro dnešek druhá novinka, jestli se nepletu, Ondro.
1: Byla to druhá novinka, ano.
2: Já už vidím, jako, co máme na třetí připravené a tam pokud by někdo, když jsme u té Ibici, ještě to pořád to téma máme, tak teď vlastně, co je srpen, červený srpen,
1: tak bývá po červenci, no.
2: Tak celý srpen v neděli jsou právě tato partička zabukována u Šuhaj.
1: U Šuhaje jsou, jo?
2: Ano.
1: Tak všichni Šuhajové, co přijeli ze Švédska, budou tušit, že se bavíme o Likely, ale hlavně taky o Swedish House Mafii, která udělala track s názvem Happiness is so sad. No, jak tohleto jako štěstí je smutné? Vůbec.
0: Extáze Music Chart, novinka!

0: Já nevím jak vy, ale my se tady s kolegou Dalem rozplýváme nad tou melodií. Tohle jsou nový Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad a za nás to bude rozhodně hit. Protože ta melodie je opravdu podmanivá. Track má 3 minuty 50 a než 4 skončí, tak my jsme opravdu hledali, jestli to není nějaká vykrádačka, ale ne. A píše se o tom, že to, že nám to něco připomíná, je možná tím, že na melodii a struktuře skladby pracovali Max Martin a Oscar Holter. A to jsou prý jedni z nejúspěšnějších popových producentů planety, kteří udělali například Blinding by the Lights od Weekenda. A ten vokál od Likely. No comment. Za nás 5 z 5, co, Dale?
1: No já myslím si, že dobrý.
0: Počkej, dobrý je za 3.
1: Výborný teda.
0: Výborný, ano, jedna plus plus.
1: Jinak Max Martin je prakticky za každým 10. trackem má na svědomí, podle mě.
0: To je taková šedá eminence, možná nejenom popové, ale ano, pop elektronické scény.
1: Počítám, že tam nějací backstreetí a takový, všechno to tam padlo, no.
0: To víš, tak třeba mu zkusíme napsat, jestli by nám dvěma neudělal nějaký track.
1: A víš co? To by, ale taky, podle mě by to byl taky hit, protože právě by to udělal.
0: No jo, ale už si rozbil prasátko. Myslím si, že spolupráce s ním bude velmi, velmi, velmi působivá, ale taky hodně drahá. Zpátky do bodované části hitparády. My ty body rozdáváme jenom tak jako hlavně k úsměvu, ale první desítka top 10 je pro pondělí 3. srpna napsána a ten podpis s číslem 10 má na svědomí
1: Felix Jen společně se zpěvačkou Cascade nebo Kaskádou po česky a single je Boy, You Turn Me.
2: Místo 10.

0: Oldschoolovka v novém kabátě, nebo v novém kabátu, říkejte tomu, jak chcete. Upside down.
1: Jinak jakoby, nový název Boy You Tell Me, že jo? To je vlastně jenom posunutý.
0: Dovětek, upside down, Boy You Tell Me.
1: A je to hotový. 2026.
0: A nemusíš, jaké pak, co pak, prostě uděláš věc, která je ověřená, která funguje. Dáš tomu trochu tamtoho, trochu onohleho. Bum, prásk a buduje to i u nás v hitparádě. Ale jo, já jsem i pro zpívané věci. A když jsme u zpívánek...
1: A co dál?
0: Tak na 9. místě.
1: Co dal? A další, ne?
0: Another.
1: No,
0: další.
1: No, no další, no. Co dal?
0: Talk to you. Budeme ti jako vykládat. Poslední party, kterou jsme tedy na Ibize navštívili, tak ta byla v tom nejlegendárnějším z legendárních klubů Pača. Tam to všechno vlastně vzniklo. Ten to naformoval do současné podoby ten ostrov. A byli jsme na Rogeru Sanchezovi, Flower Power a hráli tohle.
2: Místo 9.
0: Talk to you. Another... Featuring 54 Ultra. A byla to řádná hodina zpěvu. To vám tady můžu podepsat.

0: Dnešní hitparáda Extáze Music Chart je stále v tom rytmu Ibizy, která kopíruje rytmus Fresh Rádia. Asi nás často poslouchají. Dobře, tak se zasmíte třeba i na hlas, nevadí. Ale myslím si, že tady jako rozhodně se nemáme za co stydět a i kolega, náš hudební ředitel Aleš Bruna, si vždycky jenom tak potutelně usmíval, řekl, tohle už taky hrajeme 2 měsíce, tohle jsme hráli jako první, nasadili jsme to, jsme fresh.
1: Ondro, a u tady toho songu, který dohrál, tedy Another, tak prostě v něm cítím to oldschoolové, ale má to prostě ten...
0: Moderní sound.
1: Ano, moderní sound a další skladba, která nás čeká, je nejiná jakobyho stylu, jakoby.
0: A tahle ta skladba, o které hovoříš a je tedy zhodně featuring, protože tam hraje nebo zpívá French Montana, podíl se na ní Aidan Martin a hlavní tedy dva protagonisté David Guetta a Hugo. Řekneme to správně.
1: Slyšel jsi to tam, živě?
0: Hugo.
1: On často v těch setech má takové to Hugo.
0: Ano, tak... Tohle to už ovládal ostrov Ibiza a vůbec spojení dvou pánů Hugo a David Guetta, to jsou prostě v současné době asi dvě nejvytíženější nebo nejdražší jména na ostrově, tady společně s Calvinem Harrisem, to jsou bezkonkurenčně 3 nejdražší párty a řadit se k němu může tady ten největší oldschooler všech oldschoolerů na světě, tím je Karl Cox.
1: No,
0: tak tohle ta čtveřička, to jsou ty nejvýhlavenější jména. A nám tedy, když jsme teda jako, nechceme se chlubit, ale my jsme tam měli hlavně kvůli jedné záležitosti, kdy poprvé v historii světa, a možná vlastně i naposled.
1: Jo, bude. To právě jsem, jestli to budou opakovat, nebo to bylo
0: nikdo
1: zatím.
0: Nikdo neví.
1: Zatím
0: nikdo
1: jako
0: se nevyjádřil, ale asi to chtějí pánové zachovat jakoby v té exkluzivitě. Tak hráli spolu B2B set, to znamená 2 a 2 tracky proti sobě pánové. Vážení pánové, Karl Cox a David Guetta. Karl Cox měl narozeniny, tuším, že 64, bylo to ve středu, v pondělí, nebo respektive v noci z neděle na pondělí, byla party v klubu, který se jmenuje Universe, alias Vesmír, a četlo se k tomu, hlavně tady jako česká fora se vyjadřovali, takže se potkávají 2 světy, jeden komerční, no vůbec, jako David přihrál takové to své druhé já.
1: On přepil switch, no takový.
0: Přepil switch a vůbec se tady s tím nemazlil. Vtipný okamžik, teďkom jako nesmí to znít rasisticky, jo, jako vůbec to tak nechápejte, jo. Ale jsme v tom klubu, mimochodem Universe je největší klub na světě. Ano.
1: Jako co se kapacity týče.
0: Co se kapacity týče. A teď jsem zapomněl samozřejmě název, jak se jmenoval předtím. Nespomenu si, no, teďkom. No. Privilež, ano, privilež. Je to přestavený privilež a tam je kapacita přes 12 000 lidí a to si připadáš jako prostě ve velké sportovní hale a potkají tam tihleti dva pánové, dávají tomu čočku a teď jako je pozorujeme a na konci toho se tu jako Aleš, nebo na konci v polovině se tu říká, ty, ale on to hraje furt ten Guetta. Jo, a říkám, proč? Jako, protože ještě podotknu, že za nimi jede letková projekce, kde jsou i oni, a jede to v černobílé. Jo? Jako velmi často v černobílé, aby to nebylo takové jakoby kýčovité v barvách. A říkám, Aleši, kde jsi na to přišel? Jakože hrajem Guetta. No toho Karla Coxe tam není moc vidět. No tak ale to je černý, že jo. Takže a... šel vidět ten jeho krásný bílý úsměv s tou mezerou.
1: Takže tam byla trošku chyba osvětlovačů možná.
0: No ne, tak ono
1: nebo potřeboval jako... bílé pozadí.
0: Ne, ale že slepý. Ale teď jdeme k tomu featuringu. Hugo a David Guetta a věc, která ovládá celou Evropu. 8.

0: dospívané osmé místo Shine On Me Baby a hlavní dva interpreti tohoto tracku Geta a Hugo. Sedmička
1: KTB společně Jax Jonesem a single, který nazvali Last Day of Summer. Což a ještě jako nehrozí.
0: To ještě nehrozí, to bude tuším 20. že jo, toho září.
1: Úplně přesně, no 20.
0: No 21. už je první podzimní, že jo, takže 20. září.
1: A teď tam se to máme, pozor, podzim je trošku jinak, tam je to 23-24, myslím.
0: Nekecej.
1: Tam je to,
0: no prostě je to někdy.
1: Tam si to pamatuju, že všechny tři, pod, jako jaro, pod, to léto, zima je kolem 20-21, že tam se to láme v noci. Ale podzim je až 23-24, člověče. Nevím, proč je delší. Tak aby to léto bylo delší asi.
0: Dobře ty. Tohle to bude rychlovka. Jax Jones se nám představil
2: místo 7.

0: Já si tedy, Ondro, nepamatuju, že by Jack Jones měl nějaký drum and bassový hit.
1: A právě proto jsem to tak schválně uváděl, že tentokrát se nám představí v pořádné řežbě, ale v dnešní době jako chození napříč styly. Kdysi bys jako za to byl odsuzován a dneska si naopak jako producent a DJ odsuzován, když nejsi multikulty, že jo? No. Takže naopak si oslavován, když jako umíš přejít ze stylu do stylu, umíš switchnout to své já a hlavně i přesto tam jde poznat tvůj podpis. No, když to budeme podepisovat, tak dnes po druhé. Ne. To je za mě hit roku, 100%, nemůžu si pomoct. Interpret, který vnesl do světa taneční hudby čerstvý vzduch, uměl se odpíchnout od aktuálního hudebního trendu, spojil se s hvězdou Ultranate a tenhle ten track, já ho viděl hned jako potom že jo, Release Me, tak to je ten vůbec druhý, možná první už v této době ten nejvirálnější. Jak se jmenuje? Řekni to.
0: Počkej, co?
1: No jak se to jmenuje?
0: Ten, co teď bude? Jakože ten pohybovat se na slunce?
1: No, jistě.
0: Moving to the sun.
2: Místo šesté!

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Extáze Music Chart. Místo páté.

0: Cítil jsi to? Nejle, cítil jsi to?
1: Někdo přišel?
0: No tak přišel, jako bude tady mluvit a všichni možná cítí i v hlavku se, protože ne, že by smrděl, to ne, ale vždycky přijde to dobrá nálada.
2: Už jsem se chtěl mluvit, že je venku horko, že za to nemůžu.
1: Ne, naopak, jako podle mě má nový parfém. Minulý týden, minulý týden jsem tady vlastně řešil, že jsem stál na Ondrovém místě.
0: A hlavku za mě zaskakoval, tím tomu děkuji.
1: Ano, ten byl zase na mojem místě a já jsem tam celou hitparádu, když jsem se naklonil více doleva, cítil parfém. Tak nevím, jestli tady Michaela rozlila sklenku, ale bylo to takové sladké, takže mi to na Patrika nesedělo, víš?
0: A když u toho rozlívání, no, mám takovou historku. Která zveřejníme.
1: Ne, tak já vím, že jsou lidé, kteří mají nadbytek peněz a třeba rozlijují drahýho panáka. V klidu.
0: Jo, tak to ano, nebudeme to dál komentovat. Tímto zdravím Marka Urbance, který rozlívá 4 drinky po 100 euro, tak to tam vyleje po těch lidech a je to jeho největší zábava na Ibize. Pozdravte ho, 14 až 17, každý všední den na Fresh Radio Rychlá Rota. Ale důkaz je nekecaj.
1: No.
0: Ti, co to viděli, jsou kecaj.
1: Kecaj, no. Ano. Tak nekecaj, pustám kecaj a single animal.

0: blížíme se do finále a první tři medaile jsou před námi. Začneme tou bronzovou a tentokrát je vlastně dneska po druhé Drum & Bass v rámci hitparády Extáze Music Chart a 20 nejhranějších tracků minulého týdne.
1: Tak a hned na třetím místě, podívej se, Dramiky, zase, to, jako už jsou to starší, jako, je to starší single podle roku vydání. Ne, to je současnost absolutní. Prosím tě, to slovo, jméno toho nevím, kdo vymyslel.
0: Myslíš jako Jana Huse? Nebo Irach, po případě Chasen Status?
1: Ne, jak se ten single jmenuje, víš? Jako?
0: Disgruntled?
1: No.
0: Ty jsi to nechtěl přečíst, jo?
1: Nechtěl.
0: Já to vím. Ale mě nejvíc baví ty featuringy, protože...
1: Jan Hus tam je.
0: Jay Hus, jo, prostě my mu říkáme Jan Hus, jako. Myslíš taky třeba, tady Hlavku se zapojíme, bude to nějaká upalovačka, tenhle ten track?
2: Já si myslím, že je dobře, že už se nedělají CDčka, to by si každý vypaloval potom.
0: Tak tady máme Irach, Jason Status a Jana Huse. Zdravíme na Kostnici. Místo třetí.

0: To byl tedy Rytmus se vším všudy polámaný, zrychlený, byli tam Chase and Status, J-Hus, Irak a Disgruntled. Co to vůbec znamená? Ví to někdo v překladu?
1: Jo, my jsme se o tom bavili minule, to je jako, že znechucený, jak máš takový ten výraz, když vidíš něco, co tě...
2: Fuj.
1: Jo, přesně.
0: Fuj, no to si dívat nebudu. Tak takové fujky, blujky, my tady žádné nemáme, maximálně tedy jako název.
2: Ano, my máme ale například v hitparádě třeba luxusní jako hlasitost. Jako.
0: Load Luxury na druhém místě jsou...
2: luxusně nahlas, tak možná.
0: Jsou luxusně nahlas, ale jako chlapci, když jsme tady tak jako, zeptám se tady impertinentně, co vás tak jako naposledy, že jste se jako tady tvářili disgruntled?
1: Já jsem dneska volal v práci klientce a ona měla jako tu uhytací melodii škvor, takže to, ještě že to rychle zvedla, za to musím pochválit.
0: Píši škvor, jo?
2: Tak, máš někdy jen
0: před nastavené. Tak je to jiný hudební styl, ale zase
1: jako... No, jako já jiný, jako, je to její styl, ale jako já jsem to musel poslouchat.
0: Jo, no, tak to víš, no. A co, a počkej, když voláme tobě, tak slyšíme co?
1: Já jsem tam měl jednu dobu Despacito, jakože, protože to bylo zdarma.
0: A to jsi měl sebe drznu?
1: Tak pro lidi, co mi volali, já vím, že mi jednou volal kurýr, co mi vez pizzu a já jsem měl...
0: Nějak... A nechal jsi to dlouho zvonit, je?
1: Ano, a on mi říkal, že ještě by to poslouchal 10 vteřin a odjel by, takže pak jsem si to změnil.
0: Dobře, a jak jsi měl tedy nejlety nějaký naposledy disgruntled výraz?
2: No, to já mám tak co jako jsi... někdy co jak 15.
0: 15. jakože nízká výplata přijde?
2: No.
0: Jsi znechucen?
2: No,
0: tak... Dobře.
2: Takže třeba.
0: Ještě, jako... že tady děláš zadarmo, nemáš víc čeho znechucený.
2: To právě, to vůbec jako nemůžeš potom nic říct, že?
0: No, 60 tak, minut mám na hodinu.
2: Mám přesně tolik, co jsem očekával, víš, jako.
0: No. One call away od Loud Luxury na druhém místě. A takhle nějak ten track začíná.
3: Místo druhé.

0: už jdeme do finále.
1: Ale bylo to luxusně na nás, teda teď jako.
0: Bylo to luxusně na nás, One Call Away, Low Luxury, druhé místo pro hitparádu za ten vydání 3. srpna roku 2026. Rádia, která se jmenuje Fresh Radio.
1: Jo, tak já už nemám jako...
0: No něco řekni ještě, něco vymyslím.
1: Já jsem se chtěl ještě k tomu jako té hlasitosti něco. Jak jsi na tom poslední dobou, jakoby, máš pořád jako hrát hodně na hlas muziku, anebo už si tak trošičku jako ubíráš, aby ti nepískalo potom 3 dny v uších?
0: Aby mi neučilo.
1: Ne, to nemá souvislost tady s tím, co ty chceš naznačit, myslím v uších.
0: Viděl jsem tričko jednoho kamaráda, zvukaře, je to už tedy... nebudu říkat starší, je to zkušený zvukař, jezdí se Ždorbem, ale ne se Zerbem, ale s Mňákou a Ždorb. A on má na tričku takový nápis a je na něm vždy napsáno If it's too loud, you are too old. Takže ne, nahlas to rozhodně být nemůže, ale u nás je ten správný čas oznámit number one. Další DJ, který vystupoval na Ibize, na kterého jsme byli.
1: Ano, teď jeden z té mladší generace, která vládne tomu žebříčku světových DJů. Neříkám, že teda letos jednička, tuším, že ne, ale velmi, velmi populární DJ, který teď udělal jakoby zajímavé spojení tady v této skladbě. Za mě taková rocková věc.
0: Legenda.
1: Legenda s tanečním jakoby EDM DJem.
0: A je to spojení Martina Garrixe z U2.
1: A my jsme to natahovali, že?
0: Jo, natahovali jsme to. Fireflies, tak se jmenuje ten track a náš úkol pro tuto hodinu už je pouze jeden a jediný. Rozloučit se, popřát všem krásný poslech pořadu Move It, který je tady ve svém plném složení, možná ještě nafouknutějším, a příští týden vás pozvat na další hitparádu v pondělí po 17. případně repríza po 15. v neděli. Dejle, ty tu tedy nebudeš příští týden?
1: Příští týden se omlouvám teda, samozřejmě. A to další, jak se ještě domluvíme, snad už se stihnu vrátit aspoň tady otočit na hitparádu Ecstasy Music Chart.
0: Užij si dovčího se svými dětmi a vy si užívejte léto.
1: Mějte se, ahoj.
2: Místo první!

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Bledé nejčerstvější muzike.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i...
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
7: Brain Market.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
11: Brain Market.
12: Letní rande. Stylově.
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
14: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku. MDMA. Terapy. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: Ano, jste správně naladěni s Fresh Rádiem a pořadem MDMA Therapy.
1: Krásný dobrý večer, krásnou neděli, vám přeje Petr s Ondrou.
0: Máme lehce po 9. hodině, to znamená, že je čas na uvolnění, jak to řekni správně, uvolnění s muzikou, i když nevím, jestli to v našem případě tak bude.
1: Je tady vaši nedělní terapie na MDMA terapii ve Fresh Rádiu.
0: Určitě se můžete těšit na naše pravidelné vsuvky, ať se to týče pekárny, se týče
1: zvukovin
0: a nějakých novinek. A pojíme se i něco o akcích, ale to nebudu předbíhat.
1: Jdeme na to.

0: Dejmej terapii na Fresh Radio. Peťo, já se tě musím zeptat, jak jsi zkužil zatmění slunce?
1: Zatmění slunce, vidím.
0: Víš o tom, že víš o tom, že vůbec taky bylo?
1: Jako vím, koukal jsem na to na zahradě, bylo to krásný a byl trochu problém sehnat něco přes to koukat, nakonec to vyřešilo několika tedy sluneční brýle, takže na 10 vteřin jsem si dovolil skoro oslepnout, ale bylo to skvělý, stalo to za to.
0: Proč o tom mluvím? My jsme tady dneska viděli západ slunce, nacházíme se s naším mobilním MDMA terapii studiem ve Strmilově u Jindřichova Hradce.
1: To bych chtěl vypíchnout, že spoustu našich pořadů, jak jsme teďka s Ondrou Lebek i zmínil, budeme točit právě z terénu. A budeme vám přinášet právě jako různý místa, jelikož jezdíme stavět techniku. A budeme vám právě přinášet různý místa.
0: Ono nám hlavně nic jiného nezbyde, že jo? když nemůže být ve studiu.
1: Když nemůže Mohamed za horou, musí hora za Mohamedem doprostit.
0: Ježišmarja. No to je jedno. Každopádně, chci říct jenom, že jsme totálně mobilní, co se týče bateriového systému.
1: Ano.
0: A i náš mixážní pult umí jet na baterky tak 3 hodiny. Takže to zvládáme.
1: Víceméně. A no, ale každopádně já něco vím. A vím, že u nás v rádiu proběhla aktualizace a máme spoustu nových věcí.
0: Určitě, to dáme v dalším vstupu, ale jednou ze zásadních věcí, kterou bych zmínil, pokud ještě nemáte naše nové aktualizace aplikací, ať iOS nebo Android, i když v této chvíli iOS je venku, ale Android ještě se nejsem jistý, zkontrolujte, nebo zkontroluju já během chvilky a aktualizujte. Co je důležitý, v našem chatu je nově zadání telefonní číslo. A to budeme potřebovat, protože třeba Rychlá Rota se rozhodla, že bude soutěžit jejich pravidelné soutěže přes naše oficiální aplikace a ne přes WhatsApp.
1: Aha, tak to je super, skvělá zpráva. Takže
0: pro koho?
1: Jasně, dobře, ale...
0: Pro toho, kdo nemá WhatsApp a má naše aplikace, tak dobrá. Pro toho, kdo má WhatsApp a nemá naše aplikace, tak blbá.
1: Ale tak naše aplikace rádiová je velice multifunkční, takže určitě doporučujeme stáhnout a používat.
0: Je tam spoustu dalších novinek, ale tomu se třeba dostaneme v dalším.
1: Tomu se dostaneme. MDMA Therapy on Radio Fresh.

0: A při dnešním večeru mě tady Ondra už uzurpuje asi, no, celou dobu od posledního vstupu, že nám chce něco říct o těch aplikacích.
1: Ne, já jsem, já jsem chtěl hlavně zmínit to, že jsme pod pódiem, pod čirým nebem, pozorovali jsme hvězdy.
0: Jo, to bylo
1: hezký, jsme si, že ještě budou nějaký Perseidy, ale úplně nám to neklaplo, i to nám tady jenom nějaký, možná ISS a hlavně Starlinky.
0: Nebylo ISS.
1: tak to byly Starlinky, no. To je jedno. Ale pozorujeme tady nebe, je to krásný. A když se vrátím k těm aplikacím, co by mohlo naše posluchače zajímat, rozhodně tam přibyla nová věc a jsou to interakce. Hmm. Co si, Petře, představíš pod pojmem interakce?
0: Že ti můžu dát na něco srdíčko.
1: Mohl bys, ale srdíčka jsem tam dal taky. To je další věc. Dobře,
0: tak to se divím.
1: Já to vemu od srdíček. Nová funkce v aplikacích Fresh Radia je ta, že si můžeš přidat písničku do oblíbených. A moje žena mi řekla, že jsi prdlej, proč by si lidi dávali.

0: písničky do oblíbených v rádiu, prostě jako co hrálo.
1: Já bych se jenom zeptal, poslouchá tvoje žena naše rádio?
0: No, když jde se mnou, houtě musí. To pointa je v tom, že já jsem to stáhnul na sebe, říkám, kurňa, teď něco hrálo a mně se to líbilo.
1: No.
0: A co to bylo, že jo? A teď já se, je, nebouchej na mikrofonu. A teď já si dám screenshoty a takovýhle. A teď jsem, kam tak, ano, udělal jsem si to asi možná pro sebe, ale možná to třeba nějaký posluchači využijou. Takže ty klikneš jenom na srdíčko.
1: Ano.
0: A v hudebním žánru, hudební žebříček, tak ne, žánr, hudební žebříček se rozdělil na dvě větve. Jedna jsou tvoje oblíbené a jedna je opravdu hudební žebříček.
1: Moje neoblíbené.
0: Ne. Hudební žebříček Fresh Radia a moje oblíbené.
1: Ano.
0: A tam si vlastně vyčteš všechno, co jsi dal do oblíbených, veškerý. Můžeš si pustit ukázku, přečteš si text písničky.
1: Ano.
0: Informace o kapele.
1: Takže máš to komplexní informace o tom, o té písnice, kterou se přidáš do oblíbené.
0: Ano, ale o to ani tak nejde, jde o to, že teď něco hraje, teď na to nemám čas, dělat si nějaký screenshoty, pak to hledat. Takže takhle si cvaknu na srdíčko, mám to v oblíbených a pak si to už jenom kliknu, tím můžu pustit třeba na YouTube.
1: Super, to zní dobře.
0: Nebo na Spotify, to už dobře. Je jedno. A to je jenom jedna z prvních věcí, o kterých jsem se ani tak bavit nechtěl, ale když už to nakous, tak jo, srdíčka máme.
1: A máme druhá, fresh srdíčka.
0: Ano, a druhá jsou ty interakce, což je zajímavá věc, podle mě moderátor v rádiu bude chtít vyhlásit nějakou soutěž, třeba plátku, a bude nějaká anketa. Takže zadá anketu,
1: ano.
0: A teď to všem posluchačům vyjede na hlavní obrazovce
1: naší aplikace. Ano.
0: A můžou klikat, můžou zatrhávat. Mm-hmm. Takže nejenom anketa, udělal jsem tam i jako takový emoji reakce, takže tam bude takový ten chovínko třeba. No je to pravda.
1: Jo, v pohodě.
0: Může tam být takový ten zavračený smajlík, takový ten s těma rohama.
1: Dobře, já bych to zkrátil na všechny různé smajlíky od všech emocí, které vás zrovna napadnou.
0: To, co si tam ten moderátor zakliká, ano. Takový ty smajlíci tam budou.
1: Využijeme to na soutěže, na ankety.
0: Vy jako posluchači můžete reagovat.
1: Ano.
0: Pak tam máme duel, jako battle, písničky. Takže třeba nechalo by se to využít podle mě v naší hitparádě, Turda a Dale by mohli, ale nejenom tam, myslím si, že líbila se vám ta písnička, anebo Kekel. Tak, a teď vám tam vyjedou dva obaly, dvě alba.
1: Jasně, i to A nebo B, prostě, kdo z nás dvou je vtipnější? Je to Petr nebo Ondra?
0: Všechno třeba. V tím reálném čase ten moderátor vidí, jak kdo hlasuje, co kdo chce, a samozřejmě to může, když to zaškrtne, tak může to povolit i proto, aby to viděli i všichni ostatní, jak vlastně ty reální výsledky jsou.
1: Jasně.
0: A poslední, a to je takový složitější, ale to si myslím, že nikdo nevyužije z našich moderátorů, tak protože to nastavení je trošku složitější.
1: Tak to budeme dělat jenom my?
0: Je to quiz. Je to opravdový quiz, jakože zadáš plácnu 5-10 otázek, k tomu dáš 3 odpovědi, zaškrtneš tu správnou.
1: Soutěž.
0: A odpalíš to tam. A vy jako posluchači, pokud si to budete chtít zúčastnit, třeba o hodnu té ceny, nevím, je to prostě jenom hotový technicky, ale nedomyšlený reálně, jak to bude v tím rádiu probíhat a jestli vůbec bude.
1: Ale bude.
0: Tak projdete tím kvízem a vyhodnocuje to server. Jo, takže samozřejmě kdo má nejvíc bodů, nejvíc správných odpovědí vyhrává, ale samozřejmě těch posluchačů může být víc. A pak už se tam bude hodnotit v jakým čase.
1: Dobře.
0: Máš 10 z 10 otázek správně, ale odpověděl jsi za 15 sekund. Ale někdo před tebou odpověděl za 14 sekund. A to už vidíte, moderátor už mi to tam řadí, v jakým pořadí to jde.
1: No, dobře. Takže máme spoustu nových možností v naší aplikaci, máme spoustu nových možností od moderátorů a zároveň nás můžete slyšet, ale i tak trochu se můžeme všichni vidět.
0: Ano, když jsem to vytvářel, tak mi šlo o zapojení našich posluchačů.
1: Interakcí do našeho prostě.
0: Ano, zapojení masy lidí, našich posluchačů prostě do toho vysílání, ať se to obohatíme všichni navzájem. Dobrý.
1: No, uvidíme, jak to funguje, ale pokračujeme v hudbě a MDMA terapii na Fresh Radio.
2: Fresh Radio. Yeah. Pléte nejčerstvější muziky. Fresh Radio.

0: se s Šrádiem a pořád minimi terapii.
1: minimi terapii. MDMA terapii na Fresh Rádiu.
0: Petr mě sprdnul, že jsem tady...
1: Nesprdnul, no tak.
0: No tak, když to tak slušně řeknu, že jsem tady prosradil na naše nové verze aplikací spoustu moc informací, které jste si měli zjistit vlastně sami.
1: Ano, ano, tam ta ten náhled té fantazie. To nevadí, zjistěte si to, mrkněte se, stáhněte si apku a vyzkoušejte všechno, co vám vlastně Ondra přichystal ohledně inovací.
0: Určitě. A já se zeptám tebe, máš pro nás dneska nějakou zvukovinu?
1: Mám tady zvukovinu. Vrátíme se zpátky do Belgie na Tomorrowland. A já jsem se teda malinko zaměřil, když už teda ohledně té techniky a ohledně stage, zaměřil na to, jak vlastně, nebo na více detailů ohledně mindstage na Tomorrowlandu. Aha. Letos se v belgickém boomu jmenovala Mindstage Consiciela, jestli to čtu správně. A teď se podíváme se na čísla, jenom tak jakoby ohledně techniky. Ta měří na výšku 43 metrů a 140 metrů na šířku, to znamená, že je zhruba asi jako 14-patrový barák a široká asi jako 1,5 fotbalového hřiště. A ohledně techniky, co na tom je, tak je tam 56 laserů, to bylo, 38 fontán a 2 vodopády, plus samozřejmě projekce, pyro, světla, pohyblivý kulisy. Je to opravdu oživlý barák, víceméně. A otázka ohledně stavění, která třeba zajímá zrovna nás, je... asi tak měsíc, ne. Ta samotná stavba na místě trvá 54 dní, ale to je jenom stavba. Samozřejmě návrh příprava trvá roky. A kolik na tom dělá lidí?
0: To by mě zajímalo.
1: Je to v tom píku, vlastně v té špičce, víceméně se tam jakoby točí okolo 5000 lidí, ale to mluvíme o celém festivalu. Takže stavaři, technici, security, catering a ohledně techniky, navážení techniky, je to asi tak 430 kamionů. Jen tak náhodou.
0: To už je slušné číslo.
1: Ano, a teď ta otázka ohledně financí. Samozřejmě Tomorrowland každý rok inovuje ty stage a samozřejmě nezveřejňuje přesný čísla, ale podle odhadů se roční investice na ty jední stage designu, produkce a všeho kolem bude kolem 15 milionů euro. Dobře, já ti to připočítám, je to asi...
0: Asi jsem chodil na špatnou školu.
1: Jako mohli jsme se asi trošku líp učit, no. Je to zhruba 375 milionů korun. A to je jenom ta vizuální stránka, bez umělců, bez logistiky, cateringu a všechno jakoby okolo. Takže až se budeme, a nebo budete...
0: Učit.
1: Rozčilovat, že vám šumí někde reprák. A chtěl bych vzkázat mladším ročníkům, učte se. Protože tohle je opravdu věc, která jako žije vlastním životem.
0: No a učte se. Co se mají učit?
1: Co se mají učit? Rozhodně řemeslný práce, techniku.
0: Ano.
1: A chtěl bych teda pozdravit našeho dvorního technika Jirku, který by určitě chtěl mapovat všechny ty světla. Jsem si jistý, že by z toho byl úplně nadšený.
0: Tak, a my jdeme do další muziku.
1: Přesně tak.

0: Tak, Petr tady nakousl zajímavý téma a on to má ještě pokračování, co by se tak během skladby bavili.
1: Mám tady bonusovou zvukovinu, ještě vlastně k tomuhle tématu. A minulý rok, jak všichni víme, tak 2 dny před otevřením areálu při zkoušce pyrotechniky chytla Mindstage.
0: Na Tomorrowland.
1: Na Tomorrowlandu, ano. A skořilo to skoro celý. Belgičtí vyšetřovatelé odhadli škodu zhruba na 60 milionů euro. S tím, že už vlastně jako ta stage stála a je to cca 1,5 miliardy. To číslo je neuvěřitelné. I mě to dělá trošku problémy, aby to moje hlava pobrala, ale když se vemu, kolik tam je zvuku, světel a práce a všeho okolo, takže je to asi možný. A teď to nejlepší, co na tom vlastně bylo, všichni lidi, co vlastně milují Tomorrowland, se spojili, hlavně technici a lidi v zákulisí. A ve čtvrtek ve 2 ráno začalo dalších 200 stavařů stavět nové pódium. Během necelých 48 hodin stalo náhradní pódium. Jako techni v techu, tam musela být hromada.
0: Ježiš,
1: a 70 metrů široký, 8 metrů vysoký. Pamatujeme si dlouhou obrazovku, která tam byla vlastně na pozadí. A pomohla je skupina Metallica, to už jsme tady zmiňovali v předchozích dílech, který poslali své aparáty, které pomohly dočasně postavit pódium a rozjet to všechno vlastně včas. A to nejkrásnější na tom bylo to, že když v pátek vyšli první návštěvníci dovnitř a viděli, jak dělníci ještě dodělávají poslední úpravy na stagech, tak jim začali tleskat. A to je právě ta magie, že ta hudba a ty festivaly spojují ty lidi. A v tom je ta nádhera, vlastně ta hudba jako opravdu spojuje lidi. A to mi nikdo nevíme.
0: Určitě. To je MDMA terapii na Fresh Radio.

Blížíme se do první poloviny s naším setem dnešním, takovým, řekněme, melodickým hauzíkem, což je samozřejmě v pořádku. Za chvilku Peťa mě tady ukecal samozřejmě zase do pekárny. Ne, ukecal, je to taková tradice, no, nemrať se na mě. Jdeme dál, za chvilku.

0: Ano, máš pravdu, asi bych se zlobil, kdyby nebyla pekárna. A teď nevím, jestli kvůli té pekárně, nebo kvůli té znělce, protože...
1: Protože jsme se to tak nějak vymysleli.
0: Ano, ano. Takže to jsi pro nás připravil, Ondro.
1: A je to zvláštní, čověče, já jsem teďkom vymyslel věc, protože jsem poslouchal samozřejmě Fresh Radio na dálnici D1 u Prahy.
0: Prahe?
1: U Prahe.
0: Ty metropole.
1: U ty metropole. Ano, je to tak. Zdravím všechny Pražáky, co nás poslouchají. A mimochodem, kromě Humpolce, Fresh Radio v autě hraje opravdu na D1.
0: Všude. Všude.
1: Všude.
0: Praha, Brno.
1: Bez problému. Praha, Brno nevím, tam já jezdím. Ale opravdu Praha, Václavák, všechno.
0: No?
1: Okolí.
0: Dobře.
1: Opravdu jsem, zrovna dneska jsem parkoval, řekněme 800 metrů od Václaváku a to je krásně.
0: Modrá zóna.
1: Fresh Radio hraje všude. Ne, modrá zóna, já jsem tam měl VIP pro...
0: Jo, tak panáček si jezdí na VIP do Prahy.
1: Ne, to bylo pro pacienty s anestezí. Já jsem dělal srandu,
0: dobře, tak panáček si jezdí do Prahy a parkuje pro místa pro pacienty. Ano, a přesně, dámy a pánové, proto děláme tenhle pořad. Takže co, pekárna?
1: No, ale poslouchal jsem čeče naše rádio, hrál tam Rehab.
0: Ano.
1: Písnička Dream, tuším, nechci kecat, Dream Inside the Dream, nebo jak se to
0: Dream Inside the Dream, ano.
1: Mně se to čoče docela líbilo, ale jako ne až tak moc, ale říkal jsem si, já bych to mohl tyhle čoči předělat do našeho pořadu. Asi se to nepovedlo, jak bych si to představoval, ale nějaký náznak, jakože coveru, i když ne doslova, by tam mohl být, ale...
0: Rozhodně si myslím, že mluvili za posluchače, ale chceme to slyšet.
1: No.
0: Z místa pro pacienty, dámy a pánové.
1: Možná není ho co stát, no, ale...
0: Z místa pro pacienty, písnička z pekárny doktora Housky.

0: No tak jo, pekárna, nějaký pokus. Samozřejmě je to Suno, že jo, to se budeme...
1: Jasně,
0: celý,
1: jasně.
0: Celou dobu našeho vždycky pořadu to se o tom bavíme, vždycky. A teďkom Peťa mi říká, hele, to Suno vždycky poznáš. A já naprosto s tím souhlasím.
1: Ano, ano.
0: Ale já jsem se teďkom trošku do toho zabřednul. A je to zase Suno. A teď chvilka ticha, jo, proto nehraje ani žádný podkres. Jo. A bude to úplně mimo náš žánr a tím ukončíme dnešní půlku pořadu, než se vrhneme do druhý.
1: Tak teď já, dámy a pánové...
0: Máš rád metal?
1: Vážení posluchači, vůbec nevím, co na mě chystá.
0: Já jenom chci vědět, když ti něco pustím, jestli by si stipnul, že to je opravdu ze Suna. To, co teď
1: jsem na to zvědavej, protože jestli vám něco pan Houska chce servírovat, tak to bude stát za to. Jdeme na to.
0: No, tak jdeme maximálně na to. Si hrobu, kopu vlastní hrob. Dobrý.
1: Kopu domů hrobu.

0: to je dublovaná pekárna.
1: Break me down, I come back. Rozhodně jako... ano, byl tady určitý bass face a já jsem úplně překvapený z té kvality té hudby, těch bisích a celkově, jak je to podaný. Zároveň, vážení posluchači, my vám ukazujeme trošku nový směry hudby, i když se vymykáme malinko...
0: Kontrole.
1: My se vždycky vymykáme trošku kontrole, ale to naši posluchači asi vědí, co nás poslouchají pravidelně. A tohle je strašně zajímavá věc. A...
0: Ale sunu poznáš vždycky podle prostě zpěvu. Vždycky. Ano. Ale muzikantsky to bylo skvělý, podle mě.
1: Je to skvělý a celkově jako ta produkce je podaná nějakým způsobem, má to hlavu a patu. Mm-hmm. Jo, je to prostě tak, že kdybych to měl přirovnávat pendulum, který vlastně nahrával spoustu věcí se spoustou jakoby metalových prvků.
0: Bad formovala tady mě třeba.
1: Ne, jasně, nejsme daleko. A na to, že tohle vytvářela umělá inteligence, tak zvukově je to vyčištěný úplně parádně a není tam žádný, už to asi můžu říct, jakoby fuck up, který by to dokázal jakoby rozbít.
0: Jasně. A tím bych to uzavřel a vrhneme se na druhou půlku.
1: Přesně tak, jdeme na to.
2: MDMA Therapy. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: jsme v druhé polovině pořadu MDMA Therapy, respektive už za ní, stále ladíte MDMA Therapy na Fresh Radio.
1: Na Fresh Radio, tak a já bych chtěl, jelikož my jsme tady zmínili to, že jsme mobilní.
0: Ano.
1: A až budou schválené aktualizace pro Android, pro Apple už jsou, a uděláme anketu na nejspíš příští pořad. Kde by nás třeba posluchači, odkud by nás třeba chtěli slyšet? Nebo třeba z jakého města?
0: No jasně.
1: Jestli přijdou na nahrávání live, nebo na naše nahrávání.
0: Já bych to upřesnil, já bych to trošku zúžil, ten výběr.
1: Ano.
0: Jo? Z jaké hospody, z jakého města?
1: Dobře.
0: Si tomu dali kafe, že, drinka.
1: Jasně. Určitě by to šlo.
0: Noční pořád, ne, ježišmarja.
1: No tak jo, tak jsme lidi, že jo. Pojďme se, jestli nás někdo poslouchá pravidelně a chtěl bych nás slyšet ze svého města, ze svého oblíbeného místa.
0: Musí tam být hotel.
1: Ano, prosím vás, spíme. No, každopádně mohli bychom se podívat, co se nám bude dít.
0: Hlavně ne Bruntál.
1: Ne, Bruntál. Ne, ale rád bych teda vypíchnul ze všech klubů a toho, co se bude tady dít. Bude tady chystán Leffler, bude v Roxy, ale náš přátelný Fabrik v Ostravě.
0: Ano, vlastně.
1: 19.9. bude hostit skvělého hosta.
0: No to pojď.
1: A určitě to jméno znáš, si myslím i ty, Ondro. A je to Fede Legrand.
0: A?
1: Put your hands up in Detroit. I love the song. No jasně. A to si myslím teda, že 19.9. bude skvělá akce. A 11.9. ve Fabriku je ještě Culture Shock, což je warm-up na Let It Throw. A Culture Shock je další skvělý jméno. To bych vypíchnul z toho Fabriku. Pak toho samozřejmě je mnohem víc.
0: Já si myslím, že ve Fabriku bude nabito. Program je jasný.
1: Vždycky. A hlavně MDMA na Fresh Radio v neděli od 9 do 11.
0: Tak, jdeme dál na naši muziku.

0: bych tady jenom měl takovou vsuvku, Ondro. My víme, že jsi technik a zvukař.
1: No, ano.
0: Ano. A já bych teď chtěl, abys mi řekl větu ohledně techniky, ohledně čehokoliv zvuku, který nebudu rozumět ani já.
1: No tak zrovna u tebe si nejsi myslí.
0: No dobře, zkus to.
1: Křížová korelace.
0: Křížová korelace?
1: Ano.
0: Křížová korelace. Korelace je soubor něčeho, co má spolu spolupracovat nebo nespolupracovat. Korelace je většinou, jsou odporové věci.
1: Já se dím, že to napadlo vůbec, člověče.
0: Co, jako korelace, nebo se na
1: ne,
0: to zeptal?
1: Ne, ten se mě na to zeptá, tak jsem mi vyblil to první, co mi napadlo.
0: Takže křížová korelace. A no. spletl jsem se v tom významu, kde jsem jako něco řekl. Něco, co koreluje, se ano, buď spolu souhlasí, nebo odpuzuje.
1: Porovnává.
0: Porovnává, ano.
1: No ano, dobře. Ano.
0: A co to teda znamená?
1: Třeba se to používá při měření nastavování systému, třeba delay, když chceš změřit, máš basy před pódiem a máš vršky a potřebuješ si směřit, aby na sebe fázově seděli a vlastně to, ten poměr, to je křížová korelace.
0: Ten poměr je křížová?
1: Jakoby, když je to srovnáváš.
0: A? Dobře, dobře.
1: Takže ty fáze na sebe musí samozřejmě sedět.
0: Takže je to hlavně třeba i optická, jakoby kontrol?
1: Není to optická, je to...
0: Sluchová.
1: Pro, když to řeknu úplně... Jak to mám říct úplně nejdůležitějíc?
0: Řekni to, jak to cítíš.
1: Já to řeknu úplně, ještě úplně z jiného soudku. Představ si, že ti hraje růžový šum. A otočíš si u basu fázi o 180 stupňů.
0: Takže jde dozadu.
1: Jde dozadu. A teď si posouváš, vlastně pustíš si tam třeba nějakou tu dělící frekvenci těch reproduktorů, který hrajou prokazatelně i ty basy, i ty vršky. Takže to může být 90, 110 Hz. A u těch basů si tu fázi otočíš o 180 stupňů. Takže a teď si posouváš tu fázi a nejenom zjistíš, že vlastně ti to nehraje. Jo, že si ty basy, že si ty vlastně nepláky s těmi, ty vršky s těma basama se vynulujou. Tak teď zjistíš, že jsi přesně ve fázi.
0: Výborně, přesně protože, o tomhle jsem mluvil. Přesně o věci, který tam prostě nerozumím.
1: Protože ty potom o těch 180 stupňů otočíš tu fázi zpátky a teď se to sečte všechno.
0: Já možná zůstanu u těch světel.
1: Neptej se mě na kraviny, o kterých nic nejsem švědět. A já si nejsem úplně jistý, co zajímá naše posluchače. Každopádně dnešní set by vás mohl zajímat, jedeme dál. Máme tam Rufus the Soul, Ben Mohmera.
0: Klasicky, Ben Mohmera nežiju. Fungujem. Dál?

0: A já teda ještě do toho vstupem jednou. Já si pamatuju, Ondro, že jsi mi vyprávěl jednu takovou zajímavou story, tuším z Hamburku. Kdy jste jeli hrát s kapelou Čin... ne hrát, ale zvučit kapelou Činásky.
1: Ne, to si pateš.
0: Aha.
1: Takže ještě jednou, ladíte MDMA terapii na Fresh Radio. A my vás zdravíme, pokud jste právě naladili. A Peťo, na co se s ním to ptal?
0: Prosím tě, my jsme tady spolu řešili křížovou korelaci.
1: Ano, ano.
0: Ale já si pamatuju, že jsme tenkrát jeli někam stavit zvuk nebo něco a ty jsi mi vyprávěl strašně zajímavou story z Hamburku, kde byl zvukář, který se jmenoval tvojí přezdívkou.
1: Ano, ano, tímto zdravím, ale on nás určitě neposlouchá. Tímto zdravím Petra Housku. což je jeho příjmení, je to zvukař Činasky a Randy Kirken.
0: Já bych chtěl jenom zmínit, že náš...
1: Musím říct, že je můj dobrý známý a mám ho fakt rád.
0: A náš Ondra se opravdu nemenuje Houska.
1: Jo, takhle, ty to vztahuješ na mě.
0: Ale náš Ondra se jmenuje Matt.
1: Ano, já jsem Matt a říkaj mi Houska.
0: Takže když si budete mazat chleba, housku s medem, tak si vzpomeňte na našeho Ondru. No, každopádně, vy jste tady jeli do Hamburku autobusem, byla ta šílená cesta.
1: Ne.
0: Cestu bych vynechal.
1: No, právě to je to zajímavé. Já, to mám, kapela jela vlakem, tím vypraveným na Euro, že pozor, to bylo v Hamburku na Euro.
0: Dobře. Jakože tam měli Euro už předtím, ne?
1: Jako Euro, jako fotbal.
0: Jo, takhle, jo.
1: Na mistrovství světa.
0: Já myslím, že jeli na, jo, no, to je jedno.
1: No, takže kapela jela vypraveným vlakem a chudák debil Houska, jako ne Petr Houska, ale jako debil Houska, jako...
0: Náš Ondra.
1: Jako já.
0: Ano.
1: Najmeš firmní dodávku kapelní? Říkal, bohák, jo. Jsem jel dodávkou do Hamburku pěkně, jo.
0: Do Hamburku, dobře.
1: Bylo to úžasný.
0: Ale já si vzpomínám, že tam měli asi docela dobrý raut.
1: Raut tam měli úplně skvělý.
0: Jako?
1: Úplně skvělý. Největší, co jsem kdy v životě zažil.
0: Takže když měla kapela zpoždění, nešla na stage, tak byla na rautu, jako jo.
1: Já už jenom se Peťa naráží. Já jsem se tam tenkrát stěžoval s Petrem, jsme tam řešili právě ne křížovou korelaci, ale zpoždění beden.
0: To byly delay zóny, tuším.
1: Byly tam dvě delay zóny od hlavního pódia a bylo to opravdu špatně nastavený. A...
0: Jenom abych našim posluchačům přiblížil, co je delay zóna. Když stojíte u stage, u hlavního zvuku, tak slyšíte zvuk. Pokud jste 50 až 100 metrů od hlavní stage,
1: 100 metrů,
0: dobře, tak 50 metrů, dobře, aby se to vzali jednoduše. Tak se po 50 metrech staví další aparát.
1: Záleží, jak máš velký aparát, prostě no, tak silný.
0: Nepitej se v tom, snažíme se to udělat trošku jednoduše, já vím, že by se v tom pitval dlouho. A jde nám o to, že vlastně u mindstage máte jeden zvuk a po 50 metrů dál máte druhý zvuk, který má do... Neskákej mi do toho.
1: Já jsem neříkal.
0: Který má posunout ten zvuk o 50 metrů dál. Takže stavíte vlastně další aparát. A ten aparát, co je o 50 metrů dál, musí mít těch 50 metrů zpoždění, který je připočítaný na milisekundy, což se musí nastavit zvukově.
1: Ano, musí ten zvuk se musí sečít.
0: Ano.
1: A třeba v tím Hamburku byly dvě delay zóny. Třeba jedna byla po 60 metrech, druhá byla po 110 metrech.
0: Mm-hmm.
1: A absolutně se nesečítali. Jakože všechno špatně.
0: Bylo to původně, to bylo špatně nastavený, ale přijeli Houskovi.
1: Přijeli Houskovi, nebo takhle, počkej. Nás nabral autobus na hotelu, takže jsme se tam, my jako s naší kapelou, civilní obrana a Činasky jsme se nasomrovali do autobusu, že jo. Odvezli nás tam a my s civilkou jsme samozřejmě vyrazili na raut.
0: Yes.
1: No, raut a kráva, že jo, na Euro, že jo.
0: No, yes,
1: v životě jsem větší raut neviděl, proto to
0: pečený asi vyhol, holuby, přímo do huby.
1: Přímo. No, ale to pivo bylo horší, no a to je jedno.
0: Dobře, to nebudeme rozbírat.
1: Takže já jsem se napapal, jdu ven, říkám, jdu si poslechnout zvukovku Činasky. A tam se nic nedělo a jen na mě mává Petr Houska.
0: On očividně si byl v té druhé dílej zóně.
1: Ne, já jsem šel přímo ke zvukovskému stánku, ale...
0: Cože?
1: Nějak to nedopadlo. Dopadlo to jenom... Jako help me.
0: Jenom pardon, že ti do toho skáču, zdůrazním, že pokud chcete mít nejlepší zvuk z koncertu, většinou běžte k zvukařovi.
1: Tak to už záleží asi na každý.
0: Jenom bych to jako zvýraznil. No, takže Petr Houska...
1: Tak jsme tam člověče asi 3/4 hodiny dávali vůbec dokupit ty delay zóny. Já jsem si s Petrem telefonoval a Petr tam pouštěl virbel do těch beden a já jsem mu říkal, Uber, přidej, a my jsme to celý spázovali.
0: Dobře, a zeptám se, kolik tam třeba mohlo být lidí na tom koncertu?
1: Tak to si netroufnu říct, ale jako moc.
0: Jako v řádu 10 000?
1: To asi. 10 000.
0: Třeba. Takže třeba, ta delay zóna opravdu jako 10 000 nenarveš do prostě jedné zóny.
1: Ne, bylo to venku, bylo to v Českém domě, prosím tě, přímo tam u stadionu.
0: Ne, já jsem v Hamburku nebyl, takže jo, promiň, ne, ale ne, fakt jo. Nevím.
1: No, ale jako bylo to velký, bylo to hlavně pro český fanoušky, na tím Euru, kteří naši fotbalisti zrovna ten zápas prohráli, jo, že ne, myslím, že se tam slavilo, nebo...
0: Jasně,
1: co se tam pak dělalo.
0: Takže vážení posluchači, pokud byste měli nějaké další otázky, jak fungují větší...
1: Radši ne, jdeme dál na další máme tady pěkně rozjetý set.
0: Jo, a pozdravujeme našeho Jirku, který maká za nás, když my nahráváme, takže...
1: Ano.
0: MDMA terapie na Fresh Radio v neděli.
1: Z mobilního studia ze Strmilova.
0: Ze Strmilova.

0: Petře, já se tím musím zeptat, znáš ostrov Ibiza?
1: Ibiza? Určitě.
0: A víš o tom, že se naši tři stateční hrdinové z rádia Fresh vydali na Ibizu, a to znamená Turda, Aleš Viruna a Marek?
1: Vážně.
0: Vážně.
1: A Ibiza nehoří?
0: Já nevím.
1: To jsem nechtěl útočit na naše globální oteplování, ale na návštěvu z našeho rádia. No a povídej.
0: Co mám informace, tak si to tam strašně užili. Já třeba nevím, jestli ty jsi byl na Ibize.
1: Nebyl, nikdy čekám, až tam pojedem příští rok na dovolenou.
0: Příští rok v květnu.
1: Ano, prostě tak. A myslím si, že bychom o tom tak asi mohli nahrát i další díl našeho pořadu MDMA Therapy.
0: Já jenom bych chtěl zmínit to, že kluci navštívili bývalý Privilež, dneska klub Universe. Mm. A vlastně největší klub na světě, a když jsem tam byl já, tak to bylo takový zaplivaný, jako ještě takový jako, nevím, hle, je to, ježišmarja, kolik to může být let? 6-7 let.
1: Nezabředával bych to.
0: No. A bylo to takový jako, nechci říct ošklivý, ale bylo to takový klub, jako řekněme, ještě furt takový ten 90.
1: Dej si pozor, kam šlapeš.
0: Milénium.
1: jasně.
0: Jo, že se tam navalila voda, jo, zaplavilo tě to, dobře. To bylo skvělý. Ale dneska ten klub to dělali a já jsem viděl ty záběry od Turdy a vůbec od Máry.
1: Já jsem možná viděl nějaký světla a mě teda zaujalo, a nevím, jestli to byl tenhle klub nebo ta Jujua něco?
0: Jenom kluci nebyli jenom v Universe, byli i, nevím, jestli v Ushuaia, ale procestovali toho dost.
1: Ale tam bylo strašně zvláštní B2B, jako DJ, což byl David Guetta a Karl Cox.
0: To bylo v Universe.
1: Je to možný.
0: To bylo v Universe, jasně.
1: A tohleto spojení mě v životě nenapadlo, že by mohlo fungovat. Aha. Protože David Guetta před pár lety dělal jako výborný techno, všichni to víme. On byl jako oddaný hudbě, pak trošku zkomerčněl.
0: No,
1: a prostě Karl Cox je Karl Cox.
0: No.
1: A mě by zajímalo, já jsem ten set neslyšel, možná bych si to měl dát jako domácí úkol, jestli se Guetta vrátil ke svému starému dobrému technu, aby prostě s Karlem Coxem držel právě tu lineu, kde jako to držet měli. Nebo jak to vlastně zní? Pro mě je to spojení dvou světů, víceméně teďka momentálně.
0: Proto o tom mluvím, že prostě. Ale jo, já si myslím, že to mohlo být a že ten David Guetta prostě si tam přišli.
1: Je to skvělý, já jsem nadšený, že se vlastně takovýhle věci dějou. A trošku mě mrzí, že to je takhle daleko. Samozřejmě všichni...
0: Není.
1: Všichni víme, že David Guetta... David Guetta, že... není z Ústí. Žije na Ibize, Guetta. Že tam jakoby normálně žije. A dostat ho do Evropy není jednoduchý. Což se třeba povedlo Beats for Love minulý rok. Za to strašný klobouk doru Georgeovi, ten momentálně... Včera, myslím, že vysílal u nás na rádiu George Romani, výborný drumbassový DJ, zároveň je to... Tyjo, teď to nevím, jestli bych produkční víceméně jako by spalo. A je to strašně zajímavá věc za mě teda. Ale o tomhle už jsme si povídali, když Guetta u nás byl. A teď budeme pokračovat dál v Bohmerovi, který byl u nás před pár týdny v Praze na Křižíkově fontáně.
0: Křižíkovou fontánu nebrat, je to přijde strašný kýč. Já k tomu taky...
1: Já ti tohle odpustím, tuhle poznámku, jo?
0: Ne.
1: Já ti odpustím.
0: Ale víš, co mi napadlo, jako třeba... Hele, když jsem s mojí současnou ženou, když jsme spolu začínali, a tím nechci kazit muziku našim posluchačům, ale já... Co mi napadlo, že? Ale bych seznámil naše rodiče, jakože...
1: Moje a tvoje.
0: Ne, tak jsem tenkrát, že ho vzal...
1: Jo, tvoje rodiče a její rodiče.
0: Devítimístního multivana, říkám, a kde na Peru, a jedeme do Prahy, říkám, no, co já tam s těma budu dělat? Tak si neznám křížíkovou fontánu, ale já jsem vlastně seznámil
1: křížíková fontána.
0: Dnes můj tchýni a tchána s mojí mámou.
1: Dobře. Tady bych teda jenom vložil ještě malou vsuvku, než mi vypneš mikrofon. A víš, že hudební scény a místa se vždycky, ať tam jdeš normálně pěšky a proměníš to v hudební scénu, strašně změní. Ta atmosféra toho místa, i když vemeš místo pod mostem, jdeš tam, nevlez bys tam, ale uděláš tam akci a chtí tam všichni.
0: No jasně.
1: Takže se to změní, takže neodsuzuj křížíkovou fontánu.
0: Neodsuzuju, já jsem tam byl samozřejmě na výstavišti, byl jsem tam na Iron Maiden, byl jsem tam na In Flames, byl jsem tam na Korny. Jako skvělý,
1: na křížíkovce.
0: Ale zrovna prostě jak to spojení křížíková fontána, když jsem tam s tou tchýní a s tím tchánem a mojí mámou a ženou.
1: Ale tak to chápu, no. Tak
0: a
1: to asi
0: jsme na ty vodotrysky, jak to bylo úplně strašně skvělý prostě.
1: Už to chápu, promiň. Pokračujem dál.
0: Jdeme dál.

0: blížíme se do finále. Blížíme se do finále dnešního MDMA terapii.
1: Terapii na Fresh Radio.
0: Doufám, že jste se bavili, stejně jako my.
2: My jsme se bavili hodně.
0: Jsme tady pod stage, řekněme 13-13 metrů.
2: Akorát nemáme zvedlou střechu, takže vlastně je to takovej hobitín. A nějaký podkres, Ondro, bys tam mohl.
0: Ne.
2: Ne, dobře.
0: Nedám podkres. My jsme to předtím zakousli.
1: Slyš to
0: a ty už si nepamatuješ, ani naši posluchači, kteří právě naladili, si nemůžu pamatovat věc, kterou já jsem pouštěl jako z pekárny doktora Housky.
2: No dneska byly dvě.
0: Dneska byly dvě. Ta první byla právě byl to cover na tu věc.
2: No, na Rehab.
0: Na Rehab.
2: Ano.
0: Tak se ho pojďme dát.
1: Ještě jednou? Dobře.

0: Blíží se nám 11. hodina a Ondro, co to znamená?
1: Že je konec našeho pořadu MDMA terapie.
0: Pro tento 14-denní cyklus.
1: Ano.
0: Ale na příště si určitě něco připravíme.
1: No rozhodně, to bychom nebyli.
0: Rozhodně. Mě. A dejte nám vědět, možná fakt si stáhněte aplikaci, ten WhatsApp už pomalinku bude přestávat.
1: No, jak v kterých pořadech, ale některé pořady určitě budou preferovat
0: určitě.
1: Naší aplikaci, kde je úplně stejný chat, jako je na WhatsApp. Mm. A nechme to plynout, tomu to nějak dopadne.
0: Každopádně, kdybyste měli nějaký nápad, šílený nápad, nebo cokoliv na MDMA terapii, napište nám. Budeme rádi.
1: Určitě.
0: Určitě.
1: A my se dneska rozloučíme tanečně.
0: Tanečně, budeme tančit spolu.
1: Jasně, Robin Schulz nakonec.
0: Robin Schulz, skvěle, tady Petra Ondra, MDMA terapie na Fresh Radio a ještě vás zdraví do toho bonusově náš technik Jirka z dnešní stavění stage.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Učávo, dělejte lové. To všech ulic. Čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve vaně.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
2: Brain Market. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
3: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
4: Brain Market.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Kolik čardáš, za kolik čardáš?

0: Bčko.
1: Hej, ty, kdo tohle? To jsou nějaký gáče. Jdi se podívat. Ukáž.
2: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
3: Ovamaro.
2: Ovamaro.
3: On je náš.
2: Však on je náš, more.
3: Ten je náš.